Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Ty jenom opisuješ to, co vidíš venku. Ale já jsem ten, který vytváří děj. Já jsem byl s těma dole, občas se tam taky vrátím. Reprezentuju chudobu, proto vybrali si mě. Kikinedor, vykradneme celý stůl.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Od januára se zlétám celým rokom. Já blázon, mluvil jsem tě a zostal jen otrokom. Děkujem ti, že jsme spolu žili. Preťal jsem si život.

0: it snap.
1: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkend.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plete nejčerstvější muziky.

school, který znáš. Old School na Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. This is a party song that makes the party going on.

0: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdní vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přináší

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Dobré pondělní ráno vám přejeme.
1: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
0: Pondělí 5. října přinese spíše polojasnou až oblačnou oblohou. Nakonec odpoledne ale skoro jasno. Ty maximální teploty dneska vyšplhají na rtuti teploměru do nějakých 21 stupňů Celsia. V noci teploty kolem 10. Na horách dneska polojasná obloha a 18 stupňů v maximech.
2: Fresh zprávy. 20. ročník soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2025 má své vítěze. Gala večer se uskutečnil v kompresorovně Hornického muzea Landek. O prvenství v jednotlivých kategoriích se ucházelo 56 staveb. Cenu poroty a cenu hejtmana Moravskoslezského kraje získalo městské kino Kosmos Třince. Rekonstrukce Těšínského divadla získala hlavní cenu. 52letý muž si v sobotu odpoledne v Písku na Frýdeckom Místecku způsobil vážné zranění ruky na pile. Nešťastně si totiž uřízl prsty. Zranění mu primárně ošetřili rodinní příslušníci, na místě spolu s pozemními záchranáři zasahoval taky záchranářský vrtulník, který zajistil rychlý transport pacienta do specializovaného centra v Ostravě. No a pojďme na hokej, ty už se nemůžeš dočkat, že? Tak já začnu Třincem, s dovolením. Hokejisté Třince deklasovali v 8. kole extraligy Olomouc na jím ledě 9-0 a vytvořili nový rekord extraligy a vyhráli na úvod sezóny všech 8 zápasů s plným bodovým ziskem. No a Vítkovice prohráli po prodloužení s Hradcem Králové 2-3.
1: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: V noci jste hlásili několikrát za sebou problémy v Martinově. Na Martinovské se ocitaly policejní auta, nevíme, jak to vypadá teď, tak kdyby náhodou ještě něco z historie dnešní noci, tak klidně dejte vědět. 773 37 136, to je naše telefonní i WhatsAppové číslo. Jinak nemáme v tuto chvíli, tedy po 6. hodině ráno, hlášeny žádné dopravní komplikace, které by průjezd Ostravou a blížším okolím jakkoliv komplikovaly. Tak děkujeme, jezděte opatrně a s Freshem.
1: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
6: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, Beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: Mykonos.
1: Je to on, Otík. Dobré ráno, 6 hodin, 11 minut, aktuální čas, posloucháte. Ranní Bon Appetit, Monika Rudová a Honza Pernický jsou na svých místech.
0: Prosím tě, než budeme řešit víkend, určitě se budeš chtít pokecat a popovídat se o tom a vrátit, tak můžeš mi říct, co má přednost, jakožto člověk, který řídí tramvaj, tak bys to mohl vědět. Mm-hmm. Když je, prosím tě, na tramvajovém ostrůvku, jednak taková ta nově instalovaná, ta digitální tabule,
1: ano, jasně,
0: jo,
1: která
0: ti
1: jako říká, že některá tramvaj přijíždí, ta má zpoždění, ano, vím, no.
0: Oni jsou totiž dvě ty tabule, jedna je taková ta starší.
1: Dva druhy, ta
0: dva
1: oranžová.
0: A ta nová teďka, co instalovali nedávno. Prosím tě, která z nich má přednost, když se liší informace?
1: No, dobrá otázka, přednost má podle mě ta nová, protože ta je přímo napojená na ten interní systém, jo, takže ta jako říká aktuální informace, ale pozor, ta stará oranžová, ta taky je napojená na ten systém a měla by říkat pravdivá informace.
0: Jakože se velký neschodujou vždycky, třeba dneska ráno, víš, jsem přeskakovala v centru u Stodolní naproti pekárny.
1: Ano.
0: A jedna tvrdila, že tramvaj přejede za 3 minuty a další psala, že už je v dohledu.
1: Jo. Tak někdy to trvá, než to dojde.
0: A neměla pravdu ani jedna mezi náma, jo?
1: No,
0: takže to bylo něco.
1: Je pondělí, Moni, je pondělí, něco jako mezi. Tohle musíš chápat. Já včera jsem zažil po dlouhé době, já měl totiž jako víkend volný, tento víkend, jo? Úplně, že volný, mě prostě nic a nikdo netrápil, já jsem byl jako, jenom já jsem byl. A v neděli večer jsem tak jako nějak si sedl doma na sedačku a říkal jsem si, tyjo, tak to na mě doléhá, jako bolí mě hlava, jsem úplně jako vyčerpaný, šel jsem spát, no a bum, probudím se do pondělí. Chápeš?
0: Jo, jak jsi nic nedělal, tak to tělo bylo v klidu.
1: No,
0: a najednou začalo řešit, co všechno je blbě, ne?
1: Nic nedělal, tak...

0: pondělí ráno nás budí Armin.
1: Je to tak, Armin van Buuren, dobré ráno. My jsme mimochodem skončili téma, jaký jsem měl víkend. Ty jsi myslela, Moni, že jsem měl volno a že jsem ležel doma na gauči.
2: Takhle to mi to vyznělo z toho, co jsi říkal, že jsi jako
1: no,
2: sednul.
1: No, tak pozor.
2: Říkal jsi, že jsi nic nedělal, tak co jsi dělal?
1: To vůbec nebyl víkend, kdybych já ležel na gauči, ne. V sobotu jsem byl donucen ráno vstanout a vykonat nějakou službu lidem, jo? To je jakoby jedno, co se dělo. Prostě byl jsem donucen něco udělat.
2: A prosím tě, čemu říkáš služba lidem? Jenom ať se jako zorientujeme.
1: No musel jsem z domu odjet pryč.
2: No dobře, ale jako čemu říkáš služba lidem? Jako že si pomáhal bezdomovcům, dával jim polívku nebo?
1: Ne, to ne, ale jakoby prostě musel jsem někoho někam odvést, jo?
2: Jo, takže zvolala rodina, že potřebuje odvést a ty si
1: tak,
2: jako...
1: Ano, dejme tomu, že prostě byl jsem donucen ráno vstanout z postele a odjet z domu pryč, jo?
2: A tomu říkáš služba lidem.
1: No a ne.
2: Jenom se orientujeme.
1: Co by to bylo jako jiná služba?
2: Takže si, dobře, pomáhal si lidem, fajn, co dál?
1: Služba rodinným příslušníkům, dobře,
2: jasně,
1: buďme
2: co
1: konkrétní.
2: Co dál?
1: No a jak už jsem byl jako venku, říkám si, tak já toho musím využít. Já něco musím udělat. Tak si představ, že jsem jel do hor, do Beskyd a vyšlápl jsem si na kotář.
2: To byla služba tobě, no?
1: To byla služba mě. Nahoře jsem si chtěl dát pivo, byla tam velká fronta, protože v sobotu bylo krásně, bylo teplo, takže pivo jsem si nakonec nedal, šel jsem dolů a odjel jsem zpátky do Ostravy, to jsem pak navštívil maminku ještě, večer jsem byl na pivě, prostě říkám si, jako ideální den, jako fakt ideální den, lepší to být nemohlo. Jediné teda, co mě jako mrzí, a pokud náhodou někdo z kotáře poslouchá, jo, tak prosím vás, těch teplých dnů ještě pár bude a chtělo by to malilinko vyšperkovat tu obsluhu, protože Moni, jako fronta na pivo, tak ta byla opravdu nejmíň na 25 minut.
3: Horolesci, horoleskyně, horoles čata.
1: No, takže tohle byla moje sobota, jo. Já byl horolezec, já jsem vylezl na horu, jmenuje se Kotář, je to v Beskydech u Morávky, prosím vás, to vám jako doporučuju, to je fakt krásný krpálek, takový jako akorát. Spotíte se, něco si vyjdete, netrvá to dlouho, je to akorát, jo, je to akorát. Děkuji. No a v neděli včera to už jsem odpočíval, my jsme byli na...
2: No jasně, po tom výkonu, to se není čemu divit,
1: to byl výšlap, Moni, to byl výšlap, takže já jsem v neděli byl na oslavě, dali jsme si makrélu, měli jsme s divadlem schůzku k nové hře, jako ideální, já bych řekl jako ideální víkend, dneska už ale se pracuje. Dneska už se jde do práce, dneska už se maká, dívej, ráno jsem vstával, jsem tady, vysílám, potom jedeme do Bohumína, no, jedna schůzka za druhou, to víš, no, jsem k roztrhání, tak to je. A co ty, jaký byl víkend?
2: Já oproti tobě žabář, normálně žabář.
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
7: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
8: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
7: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
9: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

0: chat tipy, které posíláte, nebo tipy, vlastně jako to, co jste dělali o víkendu, je 6:30 a vy jste nám nahlásili, že jste taky byli na horách. Ono, já jsem teda rád, že jsem byl nakonec Moni na Kotáři, protože co tak čtu, tak evidentně nejvíc o víkendu a hlavně v sobotu fičela Lysá hora. Tam to jako praskalo ve švech teda.
1: I Ondřejník, i Prašivá, prostě všude, kam se dalo jít, tak lidi byli. Já jsem jenom šla, nešla jsem nikam do hor, šla jsem pěšky. Z Vratěmova od nádraží do Horník Datyň,
0: no.
1: Což je necelá hodinka asi jako chůze.
0: Ano.
1: Podle toho, jakou trasu si vybereš, ale bylo v ulicích celkově hodně lidí, lidé vytáhli kola. Koloběžky i pěšky byly, takže bylo vidět, že to počasí si prostě chceme užívat venku, ne doma. No.
0: A je to dobře, protože paradoxně takhle, po výšlapu nesmělo chybět pivo, to už jsem říkal, avizoval a bavil jsem se právě s jedným hospodským a ten říkal, že nepamatuje za těch 20 let, co tady tu hospodu provozuje, že by v říjnu někdy měl otevřenou venkovní zahrádku, to znamená jako zahrádku,
1: fakt,
0: jako
1: jo?
0: Posezení hospody,
1: jo,
0: že si nepamatuje, že by vyloženě v říjnu opravdu jako měl obsluhu i pro zahrádku a že by tu zahrádku měl jako plně otevřenou.
1: Aha, tak to musíš k nám, protože my pod náma je těch hospod několik a tam to normálně jako fičí, tam ty zahrádky jedou. Tam jako pro mě to není nová informace, i loni to tak bylo, takže...
0: Já
1: takže
0: vím,
1: víš, že...
0: ale jakoby, že prostě víš, že oproti létu se nezměnil provoz a no. Pořád prostě jedeš, i 3. října bylo a on prostě normálně, regulérně na 100% obsluha na zahrádce, všechno kmitalo, zahrádka byla plná mimochodem.
1: Jo, no,
0: jako
1: u nás
0: tam
1: právě taky, ale
0: nebylo
1: u nás je to
0: si kde sednout. No,
1: u nás
0: no.
1: Je to fakt jako standard.
0: Tam, tak tam v Podobě, tam... kde jsem byl, to úplně standard právě
1: jo,
0: nebyl, víš,
1: jo.
0: Jako. No, takže říkal, a já jsem právě na ten popud chtěl jako říct, že vlastně pokud nás poslouchá nějaký majitel nějakého baru nebo restaurace, potažmo hospody, tak to počasí teplé ještě vydrží. Meteorologové nakonec posunuli tu výstrahu před tím velkým ochlazením. Ochladit se má zhruba na konci týdne. Má být zima zhruba během víkendu, ale potom od příštího týdne, od pondělí, to zase začne být jakoby fajn, jo? Třeba, nevím, dívej, pondělí. 17 stupňů, v úterý 19, ve středu dokonce 21, bavíme se o tom příštím týdnu. Tento týden, tak ten nabídne úplně jako tropy, bych řekl, jo. Zítra maxima do 23 stupňů Celsia, ve středu 21, ve čtvrtek 22, jako pohoda.
1: No super, u nás jsou jako držáci, víš, na těch zahrádkách, takže no. Dokud bude počasí, tak prostě budou zahrádky.
0: Výborně,
1: to jako
0: výborně.
1: My bydlíme v dobré části Ostravy.
0: Až to zavřou v Porubě, jedu do Výškovic, díky. Mimochodem, frešáci, pokud vy máte ještě tip na to, kde se venku dá sedět a kde se venku dá koupit pivo a vypít se i venku s obsluhou, tak dejte vědět. 77 337 1036. Dobré ráno přejeme.

0: Dobré ráno, jsem myslel, že začneš ty, Moni.
1: Jo, já nevím, ty máš nabito.
0: No já mám, ale nevím, tak já jsem, já myslel, že budeš dychtit potom, po těch informacích, no, že řekneš, já... Honzo, řekni mi to.
1: Tak mi to řekni.
0: Tak já ti to řeknu. Tak dobré ráno, hele, pojďme, jo, začneme tady třeba Lukášem. Lukáš píše, my rádi jezdíme na kole, kde se rádi zastavujeme, tak motokáry Krmelín, ale už sezona pomaličku končí a my uzavřeli, jelikož to častí hosti, nechápu dobře. Jinak jsem taky vyrazí do hor, konkrétně na Prašivou, jasně, klasika, a potom tady píšou ještě něco o Bělé. Konkrétně Lukáš z Bělé, jo, takže jasně. Rozumíme. Kristýna, tak ta Moni, to je sousedka pravděpodobně, protože ta říká, že ve Víškovicích existuje ulice, které se říká Malá Stodolní. To
1: jasně,
0: by
1: to
0: pravděpodobně
1: naše.
0: Mohla být ta vaše.
1: Dobré,
0: jo. A potom je tu, prosím pěkně, ještě Honza, který říká, že včera seděl po dlouhé době na Stodolní a seděli venku, jo, takže to se taky počítá, je to zahrádka a seděli venku, podotýká. Dobře, jo. Takže OK, víme, že ještě někde na jo, je to v pohodě,
1: jo,
0: zahrádky fungují.
1: Centrum Ostravy u Sýkoráku, jo, tam prostě jako, tam to taky ještě fičí, tam vím, že o víkendu teďka byla kamarádka, takže si dala.
0: Mm-hmm.
1: No a zároveň se uzavírala pomaličku ta sezóna pro motorky. To znamená,
0: ano,
1: že třeba harlejáři byli v Beskydech, to jsem možná jako slyšel, drachot jeli na postavny, mimo jiné taky.
0: Mm-hmm.
1: A

0: Stihli nabonzovat dost na sebe, jaký jste měli víkend, ale možná jste ještě zapomněli nějakou pikantérii zmínit, tak teď je pravá chvíle.
1: Nebo pokud se chcete třeba někomu omluvit, jo? Udělali jste o víkendu něco špatného a říkáte si, ježišmarja, já to přenáším i do nového týdne, to ne, to nechci. Tak klidně můžete právě teď telefon do studia nebo náš WhatsApp 77337 1036. Pojďte na to. Juboxy startujou.
2: Jubox Fresh Radio. Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj. Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
4: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: No, Jukebox je tady. Fresh Radio.
1: Ano.
2: Jukebox Fresh Radio.
1: Ano, ano. Neúplně pravou nohou vkročila do pondělka Mája, takže budeme hrát Máji, jo, protože bohužel někdy prostě se ráno zbudíš a máš už hned ráno máš náladu podpsat, tak pozor, my to vyřešíme dneska, jo, my to opravíme a pro dobrou, jenom prostě pro dobrou náladu ke startu týdne budeme hrát dneska Máji, jo.
0: Dobře.
1: Vybrali jsme Kalida, také Aloka, Dive Into Me, takže to posíláme a vlastně jako slov není moc třeba, protože tohle vlastně nebude jenom pro Máju, to bude pro všechny, kteří to pondělí prostě nemají úplně pravou nohou, že jo.
0: Víš, to někdy to cítíš, to ani nemusí být pondělí, ale někdy ráno vstaneš a víš, že se něco prostě pokazilo.
1: Ano.
0: Jo, že něco nezapadlo tak, jak mělo.
1: Ano.
0: A pak už se to jenom sype.
1: Ano, a to stačí třeba jenom ležet bez polštáře.
0: Třeba.
1: Nebo bez peřiny, nebo být napůl odkrytý. Prostě to se může stát v noci.
0: Třeba, pak jo. Už nestíháš celé ráno, jdeš, já nevím, zavazuješ si boty, praskne ti tkanička.
1: No a to, jo? Ano, a to je rupne peklo.
0: Ti
1: to, rupne,
0: přesně,
1: nebo ti rupne v zádech, to je
0: třeba,
1: úplně katastrofa.
0: Jo?
1: Jako.
0: Ty si chystáš svačinu, nakonec ji necháš doma.
1: No, kočka ti sní.
0: Takže... Nevybereš si.
1: A těch možností je několik, tak prosím vás, je to pro všechny, kteří to ráno nemají úplně good. Tady to je Alok a Kalid, dobré ráno.
2: Jukebox Fresh Radio. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.

0: Environmental právě teď a Dancing is Healing na Freshi.
1: Počasí.
2: Počasí. Počasí.
0: Tak počasí dneska docela pozitivní, zhruba do toho oběda bude částečně zataženo, potom od oběda výš, tedy odpoledne skoro jasno, ty maximální teploty v Ostravě a okolí vešplhají dneska k 21, pokud se chystáte na hory, tak ty maximální se zastaví na 18 stupních a bude spíše polojasno, v noci teploty kolem desítky.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Harlejáři z Ostravy slavili 20 let činnosti svého klubu a podpořit je přijeli do Beskyd i jejich kamarádi. Jedna z výjížděk vedla i na postevny, kde se lidé mohli prohlédnout několik desítek strojů. Nové inhalatorium v parku Boženy Němcové v pátek zahájilo zkušební provoz. Hned první dny si ho přicházeli prohlédnout i vyzkoušet lidé nejenom z Karviné, ale taky z okolních měst a obcí. Zkušební provoz inhalatoria poběží do konce měsíce října, no a poté se opět otevře v jarní sezóně. Hokejisté Třince deklasovali v 8. kole Extraligy Olomouc na jím ledě 9-0 a vytvořili nový rekord Extraligy. Vyhráli na úvod sezóny všech 8 zápasů s plným bodovým zeškem. Gratulujeme. Vítkovice prohráli po prodloužení s Hradcem Králové 2-3.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Minutka po 7. Dobré ráno, přejeme taky na cesty. Pozor si dávejte na exitu 354 na dálnici D1. Srazily se tam 3 osobní auta, jedná se o exit, kterým vyjíždíte právě na Svinov, potažmo Polanku. Zkrátka ten velký kruhový objezd. Opatrně, jakékoliv další informace nezapomeňte dále hlásit na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo Fresh Radio 77337136.
1: Doprava?
2: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
7: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
1: Vyhrávej skvělé ceny.

0: bacha, to pozor na chybu.
1: To je Olaf Basovský.
0: Jednak, ale já jsem si jistá, že ten Olaf z Ledového království je SP. Olaf. Nebo Olaf? On je Olaf taky?
1: Olaf, asi Olaf.
0: To jo, je, tenhle ale... je Olaf.
1: Takhle, podívej se z okna teď, jo. Venku to vypadá, že jednoho Olafa budeš moc za chviličku postavit. Vypadá to tak jako posychravěle.
0: Na to nemám štěstí, bohužel se
1: ono,
0: bojím, no.
1: Ono jako vůbec ani nevěříc tomu, že dneska má být 21 stupňů a jasno odpoledne. Ale tak pozor, zůstaneme v tomhle módu.
0: Ale má to být, to se má pomaličku vyjasňovat.
1: Já vím,
0: jako,
1: já vím, ale Moni, zůstaňme teď v módu podzimu. Je tady
0: proč
1: podzim,
0: ne?
1: Hrubý podzim, 5. října začalo to všechno. Za chviličku budou padat listy, budeme si dávat teplé nápoje a o těch teplých nápojích to teď co?
0: No to je, bude. Ale se tady strašíš s Vánocema, to už si zase vybral vánoční podkres a no, je podzim. A zase jako nepřeskakuju, jo. Ještě jsme si nedali jako... ani jeden nápoj teplý, ani jedno dýňové latte jsme ještě neměli.
1: No tak
0: a ty už tady pomaličku rozléváš a Jirko nějak.
1: Pojďme, hele, Mariah Carey ještě není, pojďme se bavit jako o tom, co teprve přichází a tohle je podle mě příhodné k tomu, co venku teď je.
0: To je úplně skvělé období. Já třeba jsem podzimní typ. Pro mě je podzim fakt nejkrásnější jakoby roční období v roce, ne jakoby, ale jo, je.
1: Ano, jakože
0: já to mám
1: je.
0: Ráda, i tady tohle mám ráda, když to není často.
1: A to je sichravo.
0: Já vím, ale mě to nevadí normálně.
1: Ne?
0: Mě to fakt jako, mě to nevadí, já to mám ráda. Já to prostě beru, že tak u podzimu je, ale když se vydaří podzimní odpoledne a ty prostě jako se procházíš tou krajinou, kde už padají ty listy. Jo, a ty
1: tou
0: to šustí,
1: mítinou.
0: Přesně, jo, a teď vidíš, jak se to všechno barví. A k tomu máš v ruce něco, co tě zahřeje. A chutná ti to ke všemu.
1: To je ono, že?
0: Tak co si dáme?
1: To já mám nejradši z teplých nápojů asi
0: čokoládu.
1: Punč. Ne,
0: punč,
1: jako
0: jo.
1: Punč, no. Nebo jak se říká takovému tomu, co se rozlívá na náměstí vždycky. My jsme
0: no
1: tam
0: punč?
1: Jednou byli. Je to punč?
0: Jo, no, na náměstí se ti rozlívá punč, nebo svařák, nebo medovina.
1: Ne, svařák mi...
0: Svařák je červené
1: svařák
0: víno. Svařák
1: mi vadí, to ne, to moc ne. Nemám rád, ale jako punč, nejčastěji já si teda do něj přidávám tatranský čaj, jo. To je jako potom to má hrát, je to tě postaví. A jestli si pamatuješ, my jsme spolu byli tak 2 roky zpátky a...
0: Nepamatuju.
1: No... Tak a to je, a to je správně.
0: Protože už měli jenom černý, se bojím.
1: A to je velmi správně. Takže hele, za mě 100% punč s tatranským čajem, nic není lepší podle mě.
0: Tak za mě. Dýňové latte.
1: Jo, toho bude víc, jo?
0: Aspoň, no jasně, dýňové latte aspoň jednou za podzim, já si tím utužuju vzpomínky. Já si vždycky dám jedno a je to taková pro mě vzpomínka ještě na doby, když jsem se vybrala do New Yorku, protože já jsem vždycky měla ráda New York a chtěla jsem ho vidět, takže to si dávám na podzim. Pak mám hrozně moc ráda, mě chutná svařák, ale ten spíše dávám až v prosinci.
1: Dobře.
0: A ještě co u mě vede, ale to se už fakt to je na rozhraní, to už začíná ta zima, tak se hrozně těším, až bude něco jako, někdo tomu říká bingo, někdo tomu říká...
1: Bingo?
0: Jo, někdo tomu říká
1: to
0: bombardino.
1: Co? Bombardino, no
0: to,
1: jasně. No.
0: To je takový...
1: Bílá čokoláda, ne?
0: Ne, to je...
1: Aha, tak já vůbec nevím. Já mám jen ten punč.
0: Česky to tady dělají normálně z likéru nějakého.
1: Ano.
0: Třeba, já jim teplý ajerko nějak dejme tomu a dají ti na to šláčko. Je to taková počištěná verze, není
1: ano.
0: To správná verze, tam se dává kvalitní alkohol v cizině, ale hol, Češi...
1: Nemáme peníze, to tak je, jako v pohodě.
0: Si to jasně. U to upravil.
1: Takže bombardino. No Moni, takhle, já už s tebou pár zimních období zažil. A musím říct, že vždycky jsem tě viděl pít jen ten punč s tatranským čajem, tak já nevím teda.
0: No protože jsi mě nezažil na podzim, že?
1: Jo,
0: no,
1: dobře.
0: Já tak začínám to... u latečka a má to postupný vývoj.
1: Já se nemůžu dočkat teda.

0: chceme přivolávat, ale všichni víme, že zima nějakým způsobem přichází pomaličku, začíná to pod zimem. My teda jsme o víkendu byli ještě v Kraťasích na horách, ale pozor, zima přijde a my už s Mončou přemýšlíme nad tím, co budeme letos během zimního období pít. Děkujeme i za vaše tipy. Petr z Ostravy píše, že jednoznačně za něho vyhrává svařák, Monio. Ale pozor, podle něj to má háček, protože zimní sezóna mu začíná ve chvíli, když si poprvé, po prvním loku, spálí patro tím svařákem, jo? Že teprve potom je to opravdová jako zima. Mm-hmm. Takže
1: tím to
0: výborně.
1: Začíná, taky skončí, jo? To je ta jeho radost.
0: Tím to začíná a nevím, jestli končí, ale tím to prostě minimálně začíná. A pozor, ještě tady přišel vzkaz od... To je Petr, tady je Pavel, co silkem sedí, pěkně, výborně, pánové. Zdravím do studia, já nedám dopustit na poctivý grog.
1: Přesně, teď jsem to chtěla říct.
0: Je to jediný nápoj na světě, který funguje jako lék na chřipku, nemrznoucí směs do ostřikovačů i psychoterapie po těžkém dni v práci.
1: Je to sympatia.
0: To je výborné,
1: no, fakt je to sympatia.
0: Pavel, jo.
1: To je takže... jako, teď jsem to chtěla říct, že vlastně, jak se mě ptal na ty teplé nápoje, tak já jsem ho úplně opomenula, jo. Že mám dýňové latte, pak vlastně grog, ten já si dávám na horách. Mm-hmm. Fakt jako dávám na podzim.
0: Jako normálně grog?
1: Jo, ješ. Já si dávám grog, já si nedávám čaj na horách, já si dávám grog.
0: Dobře, no, jasně.
1: A je to, jako přesně, je to lék, že?
0: A nemrznoucí směs. Petra, Pavel, pánové, vy jste to jako zabili, děkujeme za to, oslavte to a dejte si minimálně aspoň jeden doušek dneska svařáku nebo grogu. Tak.
1: No, jako nemusí to být nutně dneska, ale když
0: no,
1: se podíváte
0: ráno,
1: ven,
0: koukej, to by vyloženě chtělo.
1: To je vysloveně jako okno do Edinburgu, podívejte. Tak já, když jsem tam byla a koukla jsem ven, tak přesně tady tohle jsem tam viděla. Jo?
0: Tak, výborně.
1: Že
0: takže...
1: jsem koukala na kavárnu, kde Rowlingová se snažila
0: stvořit potra. Novou knížku, jo? No,
1: ne,
0: tak
1: ne,
0: vidíš,
1: ne,
0: jo.
1: Ne, ale tak jako, to je, to, je to podobné teda.
0: Tak, tak to je. Nic, na zdraví přejeme, za chviličku pokračujeme tady na Freši, nabídneme třeba Tiesta nebo Alexe Gaudína. Dobré ráno.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
5: Bon appétit!

0: Jak? Je to tady prostě jo. Boj, jo, téma mlhovky, to je přesně to období, kdy vyjíždíte šťastní a dojíždíte naštvaní do práce, protože prostě jo.
1: Tak to je.
0: Prosím, tak co píšou?
1: My jsme to řešili loni, předloni, vlastně řešíme to pokaždé v zimě, jo, Je to bohužel velký problém mlhové světla, kdy je používat. Ondra nám píše, dobré ráno všem na Rudné, je mlha ve směru z Havířova. Lidi, prosím vás, vypněte ty mlhovky, jdete všichni vidět. Všichni jste na skládání, mlhovky jsou zbytečné, není nepropustná vánice, uvažujte mozkem, ne zadkem.
0: Tak
1: děkujeme.
0: Třeba Ondrou se chystá přistát letadlo, že? Odklonili ho, tak...
1: Ne, ale pozor,
0: dělají to
1: takhle,
0: plochu.
1: Pozor, já jako aktivní řidič můžu říct, že opravdu není to jako jednoduchá situace a rozhodně to není sranda, když tě někdo oslňuje mlhovými světlami, protože mlhovky jsou fakt silné. Takže prosím vás, pokud to není nutné a vidíte, tak mlhovky opravdu nepoužívejte. Je to nekonečné téma, tak já nevím.
0: No. Já, to zlehčuju, já se do toho ani nepouštím, protože prostě opravdu mlhovky to je kontroverze.
1: To si pamatuju, tehda to dokonce psal i tvůj manžel Ráďa, že? Já tehda si pamatuju,
0: že... Já se obávám, že každý máme na to úplně jiné názory.
1: Že i on k tomu měl tehdy co dodat.
0: Určitě, no. Jo, takže to je prostě kontroverze. Jestli chceme být šťastní a mít se vzájemně rádi, tak...
1: Tak to vypněte, jo? Tohle by, to je to jediné, co by mohlo dneska ráno
0: tak,
1: pomoct.
0: Tak neřešme, no. Stačí, že je pondělí. Pořešíme to zítra.
1: Takhle, my vás za chviličku zahřejeme, protože Jeruzaléma je podle mě takový spíš jako letní hit, tak třeba vás to pobídne k tomu ty mlhovky vypnout.
0: Proč ne? Vrátíme se zpátky do egyptského rezortu třeba.
1: To máte.
0: Nebo tureckého, nebo...
1: No, klidně.
0: Bo vlastně i v Chorvatsku se to tam...
1: To se hraje i v Řecku, podle mě, to je jedno.
0: Mezinárodní, celosvětový.
1: Takže vypínejte to, najednou je teplo, mlha nikde, pohoda, paráda. Dobré ráno, přejeme na Freši.

0: Honza a Monika. Prosím vás, ještě než se dostaneme k tématu kvízu naopak, který pochopitelně bude i tento týden, jinak to nejde, tak jenom malé dopravní info. Ondra posílá, že od Hřbitova na Slezské až ke Kruháči je kolona, popojíždí to zhruba tak na 15 minut, počítejte se zdržením. A tedy, pokud zrovna teď se nacházíte v koloně na Slezské a počítáte těch 15 minut, tak my pro vás máme teďkom minutu příjemných informací, které vás můžou zaujmout.
1: Tím, že už je tak, jak venku je, a že děti už nebudou tak dlouho venku, protože jednak se brzo stmívá, jednak už máte asi strach a jednak už je zima, tak my vás v rámci našeho kvízu naopak zveme do největšího zábavního parku sportovního, který je v Radvanicích, je to pro rodiny, teenagery, vlastně jo, trampolíny, parkour, airbagy, nafukovací atrakce. Pro nás, kteří nechceme být úplně aktivní, je tam kavárna, si budeme dělat jenom dole.
0: Ty by si nešla na parkour?
1: Já jsem to zkoušela už párkrát.
0: Ale ne.
1: Budeš se divit. Ale už jsem si párkrát v životě hopla.
0: Jo. Výborně, dobře. Jo.
1: Ale vím,
0: tak
1: že...
0: Tak chápu, proč seš teď v té kavárně jenom teda. Už tomu rozumím.
1: Je to prostě pro aktivní rodiny a hlavně jejich děti, tak hrajte, protože v pátek pro vás bude mít dvojku do Umparku v Ostravě.
0: Takže, jakmile zazní signál, volej do studia, kvíz naopak je tady, tak nečekejte, naopak volejte do studia, protože budete mít možnost si s námi zahrát. My položíme 10 otázek, vy na ně musíte odpovídat špatně. Pozor, má to háček, musíte to všechno stihnout do jedné minuty, když se to povede, tak jste v pátečním finále.
1: Přesně, a jestli se dovolá nějaká maminka, která má děti nebo tatínek, nám je to jedno, důležité je, že pokud vyhrajete, tak budete opravdu rodičem, kterého děti budou mít radši. Tenhle podzim.
0: Minimálně tenhle víkend.
1: Nebo jiný, který vyrazíte třeba.
0: Tak za chviličku.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme.

0: 777-337-1036. To je telefon tady k nám do studia Fresh Rádia, kde se můžete právě teď dovolat a soutěžit v kvízu naopak a vyhrát si v pátek 2000 korun do Umparku v Ostravě Radvanicí, kde se zabaví vaše děti, ale nejen vaše děti, protože ta dvojka platí také i na útratu třeba na baru, že jo?
1: Takže si... Jako to by neslibovala.
0: No já si myslím, že jo, podle
1: tak
0: mě.
1: Tak radši si prachy vemte. Jako.
0: No jako takhle, jo.
1: Třeba, jestli chcete jako debužírovat, tak ať něco máte.
0: Od nás
1: jako
0: máte kasičce. Dvojku prostě do Umparku. No. Jo, tak to je. A to nejsou malé peníze, takže věřím, že to jako nějak vykutíte. Teď po vás chceme, abyste nám zavolali, abyste s námi soutěžili ještě jednou v kvízu naopak. Takže 77337 136. Linka odblokována, pojďte na to.

0: Dobré ráno, kdo je na telefonu?
1: Dobré ráno, to vás do Fresh Radia.
0: No ano, tohle je Fresh Radio.
1: Strašně špatný signál tady je.
0: To nevadí, zkusíme to. Dobré ráno, kdo je na telefonu, prosím?
1: Dobrý den, tady Nikola Střince.
0: Nikola Střince volá nám do kvízu naopak.
1: Ano.
0: Výborně. Nikola, budeme pro tebe mít možnost vyhrát si 2000 korun do Umparku v Ostravě nad Vanicích. Položíme ti 10 otázek, ty na ně musíš odpovědět špatně. OK? Zkusíme to. Zkusíme to, uvidíme, za zkoušku člověk nikdy nic nedá. Tak pojďme, jestli jsme připraveni, tak řekni, jsem připravena.
1: Jsem připravena.
0: Výborně, jdeme na to.
2: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
0: Tak pozor, tele je mládě od tygra nebo od krávy?
1: Ještě jednou.
0: Tele je mládě od tygra nebo od krávy?
1: Od tygra.
3: Čemu slouží vidlička?
1: Na česání.
3: Může být.
0: Čím se živí hasič?
1: Prodejem.
3: Na které části těla máme kotník?
1: Na ruce.
3: Dobře.
0: Výborně. Jaké I napíšu ve slově nábytek?
1: Jaké?
3: Co je méně? 5 minus 1 nebo 8 plus 1?
1: 8 plus 1.
3: Super.
0: Má dneska svátek Štěpán, ano nebo ne?
1: Já nevím.
3: Si vyber.
0: Tak pojď, riskni to.
1: Ne, nemá. Ano má, tak ano.
0: Dobře, ano má, pojďme dále. V jakém měsíci chodí tři králové?
1: Srpen.
3: A kolikrát je písmeno E ve slově akademie?
1: Jednou.
0: A poslední, doplň přísloví, kdo chce moc?
1: Je moc.
0: Ano, výborně, takhle, hele.
3: I s ohňostrojem můžu, to tam bouká.
0: Můžu poprosit ještě jednou jméno?
1: Nikola
0: Střince,
3: to
0: ano.
3: To úplně stačí,
0: ano.
3: Nikola Střince,
0: dívej, Nikolo, my chápeme, že ty podmínky dneska byly velmi těžké a já si myslím, že my s Mončou budeme na to přihlížet a my teda jako uznáme, že se dnešní kvíz naopak povedl, OK?
3: Jo. Tak
1: jo. Super, děkuji.
3: Rádo se stalo, Niky. Měj hezký den, prosím tě.
0: A v pátek buď připravená. Budeme ti možná volat, ano?
1: Dobře, děkuji.
3: Tak si zatím měj.
0: Díky za odvahu, měj se, ahoj. Čau.
1: Ahoj.
0: No ale to byly nervy dneska teda. To byly.

0: finále vůči kvízu naopak je někdy opravdu jako velké trápení. Ale důležité je vždycky dojít do cíle, tak jako jsme to dneska zvládli s Nikol z Třince.
1: A máme radost, že nás poslouchá tak aktivně Třinecko. Gratulujeme mimochodem k hezkému počinu vašich těch
0: hokejistů,
1: no. Přesně, protože kluci jako zaváleli, že?
0: Tohle je jako úspěch, o tom
1: i
0: žádná.
1: I o tom zprávy.
0: Tak jo, tak pojďme na to, 8 hodin je právě teď. Dobré ráno.
2: Počasí.
0: V Ostravě dneska ty nejvyšší maximální teploty do 21, nejdříve tedy spíše oblačno s mlhami odpoledne, ale teploty, jak už jsem říkal, do 21 s jasnou oblohou. Co je vtipného?
1: Jako kucka, Monziku.
0: Jo, aha, tak jo, já jsem si myslel, že se směješ mlhami.
1: Předtím jsem se smála, ale to je jedno.
0: A čemu? Jako tím mlhám?
1: Ne, dáváš fok, Monzi.
0: Tak ještě bych to... Mám to říct slovensky ještě?
1: Tak oni, prosím tě, ne.
0: Tak dnes ráno najprve hmla a později odpoledně potom jasno so slunkom a teplotami do 20 stupňů.
1: Děkuji velmi pěkně, choď.
0: Páči sa.
1: Choď do vedlejší místnosti.
2: Fresh zprávy.
1: Dáme zprávy nejenom z Ostravy, ale i okolí. Jsou 3 minuty po 8. 20. ročník soutěže Stavba Moravskoslezského kraje má své vítěze. Gala večera se uskutečnil v kompresorovně Hornického muzea Landek. O prvenství v jednotlivých kategoriích se ukázalo 56 staveb. Cenu poroty a cenu hejtmana Moravskoslezského kraje získalo městské kino Kosmos v Třinci. Rekonstrukce Těšínského divadla získala hlavní cenu. 52letý muž si v sobotu odpoledne v Písku na Frýdeckém Místecku způsobil vážné zranění ruky napilem. Nešťastně si totiž uřízl prsty. Zranění mu primárně ošetřili rodinní příslušníci. Na místě spolu s pozemními záchranáři zasahoval taky záchranářský vrtulník, aby zajistil rychlý transport pacienta do specializovaného centra v Ostravě. Hokejisté Třince deklasovali v 8. kole Extraligy Olomouc na jím ledě 9-0 a vytvořili nový rekord Extraligy. Vyhráli na úvod sezóny všech 8 zápasů s plným bodovým ziskem. Vítkovice prohráli po prodloužení s Hradcem Králové 2-3.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: V Ostravě na cestách docela klid, ale pozor si dávejte na dálnici D56 mezi 43. a 43. a půltým kilometrem ve směru na Frýdek Místek se srazily 2 osobní auta, překážka na vozovce brání průjezdu levým jízdním pruhem, tak s tím počítejte a projíždějte opatrně. Další informace o tom, jak to jezdí, klidně posílejte na naše telefonní a WhatsAppové číslo 77337136.
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
6: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
7: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
6: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
8: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
9: Moje auto mě reprezentuje.
10: Automička IMO.
9: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
10: Automička IMO.
9: Perfektně umyté auto od 109 korun.
10: Automička IMO.
9: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
10: Automička IMO.
9: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
11: No, super.
12: Co no, super?
11: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
13: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
14: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Moni.
1: Aha.
0: Hokej nebo fotbal?
1: Ježiš, hokej.
0: Moni.
1: Ale jako je to otázka.
0: Zelená nebo modrá?
1: Modrá.
0: Moni. Ostrava centrum nebo Poruba?
1: Centrum.
0: Moni. Ostravská univerzita nebo VŠB?
1: Ale to nic nevypovídá, předešla odpovědi, prosím.
0: Ale jo, ale
1: to
0: jo.
1: To byly nachytávky, jako těžko říct, já fakt nevím, jestli hokejisté VŠB, TUO nebo Ostravské univerzity.
0: Moment,
1: to je derby.
0: Jaká
1: prostě
0: je tvoje alma mater?
1: Alma mater ani jedna, protože já studovala úplně jinou vysokou školu.
0: Aha, tak to je toto problém.
1: Tady musíš uznat, že moje srdce je velice rozpolceno, ale po právu.
0: Dobře, jasně.
1: Protože prostě já nemám žádné ženské.
0: Ty nemáš komu fandit.
1: Já jsem taková takzvaně objektivní, že? Mm-hmm. Já přijdu na stadion a podle toho, kdo povede, tomu budu fandit.
0: No tak, tak takové milujeme, jako vážně.
1: Ne, to bylo prosím tě jenom tak, jako abys mě neukamenoval, já fakt nevím. Já
0: o čem
1: jako
0: mluvíme, tak pozor, jo.
1: Pojďme
0: to jakoby uvést na pravou míru. 8. října startuje další ročník ostravského derby. Poslední roky se na to opravdu hodně přihlíží, protože už řekl bych, je to kulturní záležitost, která v našem městě prostě musí být a opět letos bude. Tedy Vysoká škola Báňská technická univerzita versus Ostravská univerzita už teď ve čtvrtek.
1: Teď, je to 8. že?
0: V Mustang aréně, ano.
1: Datumově 8.
0: 8. října v Mustang aréně. Opět další vyhrocené derby těchto dvou vysokých škol. Loni vyhrála, pokud se nepletu, v prodloužení Vysoká škola Báňská. Jo, já u toho byl. Letos u toho nebudu, protože já potřebuju svůj tlak trošičku mírnit. Loni to bylo tak natlakované, ta Mustang aréna normálně praskala ve švech, jo. Takže letos já potřebuju jako klid. Mě malem odvezli loni.
1: Proto tam jako nejsi, jo?
0: Ano. Proto tam nejsem.
1: Není to tím, že třeba řekli někomu jinému, jo?
0: Ne. Oni řekli někomu jinému, až já jsem řekl, že já nemůžu. Že by mě odvezli, že to necháme na příští rok zase.
1: Jo, dobře, ok. Prosím tě, jednou za rok se Ostrava fakt rozděluje na dva tábory a bez ohledu na to, jakou vysokou školu jste studovali, tak fakt existují jenom dvě vysoké školy. Jak řekl Honza, VŠBTU a Ostravská univerzita bojí o čest své školy a tribuny o to, kdo prostě jako udělá větší show. Proto říkám, že ne vždycky je to jenom o hokeji, je to prostě celkově o té atmosféře, která se v Mustang aréně zvládne vykouzlit a je to vždycky jako pompezní záležitost. Mně se líbí, jak to berou vážně, dokonce od těch kampusů vyjíždějí i autobusy.
0: Pochody, jasně.
1: A pochody, takže jestli i vy chcete jet nějakým autobusem, možná už lístek asi nedostanete, ale teoreticky zavčas by to bylo možné.
0: Ale dobří lidé se vejdou všude. Přesně. My samozřejmě držíme palce tomu lepšímu.
1: Show mezi třetinama, jo, prostě jako after party, vždycky s nějakým populárním DJem.
0: Ano.
1: Jo, až do noci.
0: Neli, až do rána. Já bych řekl, Moni, do rána.
1: Neli, do rána.
0: Tak a poslouchej, kde jsi teda studovala jako?
1: Já jsem dělala podnikatelskou u ZOO v Michalkovicích.
0: Jo, takhle, Tak ty jsi podnikatelka.
1: Já jsem podnikatelka. Podnikání jinak jako leisure time management, takže já mám přímo jako vystudovaný management, do toho jsem si střihla uměleckou školu,
0: takže pozor.
1: Já jako střídám. Jo. Já když chci, tak jsem bohem. A když nechci, no tak prostě.
0: To nevadí.
1: Tak mám dělat.
0: Líbí se mi tady odpověď Radima, ten píše, to zas bude v ulicích na blito.
1: A Radim ví, o čem mluví.
0: A tak to je prostě.

0: nikdo nedojel do práce.
1: Pozor, pozor. Dobré ráno, zdarec, píše Ondra. Od vodárny směrem na centrum na Hulvácký kopec. Kolona jak prase, jo, já to jako převedu do trošku slušnějšího jazyka. Hýbe se to pomalu, už jsme v koloně přes 20 minut, tudíž i vodárně kompletně zasekaná. Doporučujeme to oběd 100%, protože teda směrem na centrum od vodárny aktuálně neprůjezdné, řekněme to tak, jak to je.
0: Co s tím, no? Nic. Co se dá dělat, už tam jednou jste v té koloně, tak jenom ať to nezhoršujeme, prostě chce se to obrnit nějakou trpělivostí, nějakou hezkou muzikou a možná myšlenkou na to, že... Poraď, hele, co ti udělá radost, na co ty myslíš?
1: Ale to je, takhle já... No, já...
0: Jo, ale jsou takový,
1: já nemůžu
0: kteří...
1: říkat na věci, které myslím a dělají mě jako šťastným, to nejde. To není to publikovatelné.
0: Dobře,
1: každý
0: protože...
1: to má jinak. Jo,
0: a,
1: jako.
0: Chápu, dobře, tak si to nech pro sebe, aspoň neubude. Ale jsou takový, kteří říkají, že jim dělá třeba dobře, když si broukají svoji oblíbenou melodii.
1: Může to být,
0: že je to
1: uklidňuje.
0: Nebo když mají možnost a neřídí, jak se třeba podívají na video, kde je buď to dítě. Jo,
1: nebo
0: se, dětský,
1: no, jasně,
0: nebo zvířátko, že
1: nebo se můžeš
0: rozveselit.
1: Stimulovat na svém vlastním těle, jakkoliv, můžeš se poškrávat na místech, kde víš, že to funguje, jo, třeba
0: takže
1: já se
0: jako mneš já se, bradavku třeba, se, nebo
1: no,
0: jak to myslíš,
1: může to
0: nebo
1: být,
0: lalůček
1: jako, může to, já se rád škrábu za uchem.
0: Dobře.
1: Já tam mám bod, který mě umožňuje jako být více v klidu, já se škrábu za uchem.
0: A kde máš ten bod? Zkus nás inspirovat.
1: Tady jo, jakoby, tady jak je... přímo nad uchem, jak vlastně máš takovou tu cestičku jakoby potom už ke spánku, tak tady já když se poškrábu, tak to je pro mě je, já to miluju. Tohle
0: a uvolníš
1: já
0: se během chviličky.
1: Uvolním se no hned, tak... prakticky hned.
0: Ale aby to zase nebylo Honzi moc, to chceš správnou
1: no to...
0: míru uvolnění.
1: Pozor,
0: aby,
1: ano.
0: Když už se to rozjede, aby si neusnul ještě do té
1: to není jen tak, teď se, víš co, teď se polovina lidí v té koloně škrábe za uchem, takže jakoby...
0: To je taková ta davová reakce.
1: Je to tak. Hlavně to vydržte, my vám k tomu budeme už za chviličku dále hrát.
2: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Dnes je 5. října roku 2026.
1: Na průjezd Ostravu už býval. Jednodušší než právě dnešní pondělní ráno. O co jde tentokrát?
0: O co jde? No tak jde o to, že stojí to na vodárně směrem na Hulvácký kopec do centra.
1: Třeba.
0: Tam se zdržíte zhruba na 20 minut. A problémy máme také z Mariánek.
2: Mariánské náměstí směrem na centrum. Frézování vozovky, auta jezdí po kolejích, tak opatrně.
0: Děkujeme. No tak jen abyste věděli, my děkujeme i za tyto informace podprahové, které jsou taky podle mě velmi užitečné, pokud tedy zrovna projíždíte kolem Mariánského náměstí.
1: A záleží na tom, jestli projedete s obtížema nebo ne, podle toho, jaký dneska máte horoskop. Někteří podle toho, nevím, startujou den, když ví, že bude dobře, tak se bojí méně, když ví, že bude hůře,
0: ano,
1: tak jsou opatrní na své kroky.
0: Já bych chtěl říct, že já jsem se dlouho na horoskop nekoukal, Moni. Naposledy se přiznám, že možná jsem na horoskop svůj koukal s tebou, jo, a to je dávno, takže já vlastně ani jako nevím, jestli chci vědět, jak na tom jsem, ale jo, chci.
1: Já bych ti to stejně řekla, no, tobě a jiným blížencům.
0: Ano.
1: Dneska bude fajn pro tebe kontakt s lidmi.
0: Mm-hmm.
1: Jo, že to bude jako příjemné, půjde ti to, jen si máš hlídat, aby si neslíbil víc, než stihneš.
0: No to je můj problém.
1: V lásce,
0: ano,
1: tě může zaskočit zpráva, která vypadá zprvu nevinně, ale ty cítíš už ten druhý plán.
0: Jakože mám ten šestý smysl, aktivní?
1: Asi jo, asi něco máš. Ne všechno je spiknutí, ale bacha.
0: Aha, jasně.
1: Někdy jde jenom o nedorozumění, které se však samo nespraví.
0: A?
1: Máš si vybrat jednu věc, tu dneska dotáhnout do konce a budeš mít klid.
0: Tak to nezní tak hrozně.
1: Když si vybereš jako konec daného vysílání nebo jako odbavení celé ranní frekvence, tak vlastně za 26 minut máš padla.
0: Výborně.
1: A jednu věc dneska máš dotáhnutou dokonce a splněnou. To zní dobře,
0: ne? A tím pádem to stačí, že? Jakoby.
1: A podle toho horoskopu by to teoreticky
0: mohlo
1: mělo stačit.
0: Mhm, dobře.
1: A budeš jako úplně v klidu, takže no, ty máš dobrý horoskop.
0: Takhle já už jsem v klidu jako teď, jo. A to ještě nemám dotažené ani to ranní vysílání, takže jako v pohodě.
1: Jsi možná vždycky v klidu, ne? No. Že jako bez ohledu na to, jestli dotáhneš nebo ne.
0: Ne, tak jako...
1: Je to v hlavě.
0: Je to v hlavě.
1: Je to v hlavě.
0: Tak, no. Tak za chvilku dáme vodnáře ještě.
1: Dobře.
0: To mě zajímá, co máš ty dneska.
1: Na to
0: se nemůžu dočkat teda.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Víš, v čem budou mít dneska vodnáři navrch?
1: Co oproti budou vodnáři, komu?
0: Oproti jako jiným znamením třeba?
1: No nevím.
0: Prý se nám v hlavě zjeví nějaké originální řešení a budeme milé překvapení, že ho uvidíme dříve než ostatní.
1: Jako třeba jak ukončit válku?
0: Já se obávám, Moni, že tak dramatické to nebude.
1: Že bys to nakonec celé rozlouskla ty.
0: Že by vodnáři byli, no může
1: já
0: být
1: třeba. Já tomu nevěřím, no tak to je.
0: Vodnáři tajemstvím světa.
1: To je paráda.
0: No tak jedna věc,
1: co
0: jo.
1: Co tam máš, pojď.
0: Nám to obecně, nám to jako bude dneska pálit, což je jako super, že.
1: Jasně.
0: Nevím, jestli už to přišlo, spíš bych řekla, to, že u mě ještě ne, se to třeba projeví.
1: Odpoledne až.
0: A láska, tak ta může dneska přejít přes přátelství.
1: Oj.
0: A nebo se kamarád začne chovat podezřelé romanticky.
1: Jo, a připadá ti už jako teďkom během rána, že by se něco jako dělo?
0: No kamarád mě zval zítra na oběd.
1: A?
0: Jeden to jako pravda, ale nějak romanticky se nechoval.
1: Ani ode mě neviděla si žádné jako
0: ne,
1: anomálie.
0: Ne, žádné naznáky romantiky jsem u tebe neviděla. Mám,
1: nikdy?
0: Ne. No ne dneska určitě.
1: Dneska
0: nebo,
1: ne.
0: A vlastně asi ne nikdy. Ne?
1: Nikdy jsi nebo, neviděla náznaky romantiky?
0: Jak to vypadá, když naznačuješ romantiku?
1: Tobě nepřijde, napadá, že jsem romantický? Jako, že nejsem teda?
0: Uveď
1: jako
0: příklad.
1: Jako jaký?
0: No já jsem si nevšimla, tak uveď příklad, kdy jsi podle tebe bylo romantický.
1: No dneska ráno, když jsem přišel do rádia, tak jsem tě pochválil vlasy. Čemu se směješ? Tak to jsou fakta tohle, ale tak ty jsi chtěla příklad, já jsem ti uvedl.
0: Ty jsi pochválil vlasy a kdy?
1: Jsem přišel do rádia a to bylo první.
0: Ty jsi mě zeptal, jestli mám dneska jiné vlasy.
1: No
0: a já jsem řekla, že ne. Ale jako pochvalu jsem neslyšela, jsi byla schovaná v tom dotazu, tak se ti velice omlouvám,
1: no, byla,
0: ne, mám je dneska jinak složené.
1: No tak, to musíš, ale Moni, musíš číst mezi řádky, já jo, jsem
0: dobře.
1: Jenom chláp, jako.
0: No jo, ale tak hoď tam méně odstavců, no.
1: No tak promiň, no.
0: S takovou se učtu.
1: Dobře, a Ráďa tě dneska už psal nebo něco?
0: Ne, Ráďa se pro změnu, ten ani neotevřel oči, když jsem se s ním loučila.
1: Výborně.
0: A dneska vůbec celkově vodnářům prospěje změna prostředí nebo jiný rytmus dne. Takže
1: tak pojď, tak jdeme
0: věci
1: už pryč.
0: Dělat jinak.
1: Jdeme už pryč.
0: Třeba, jo.
1: Víš,
0: to
1: jako, že
0: nevím, jestli to pro mě nebude úplný šok.
1: Jo takhle,
0: to,
1: že to potřebuješ
0: to
1: jako dojet, jakoby.
0: No.
1: Rozumím.
0: Minimálně jako do 9.
1: A nějaké aktivity vhodné pro dnešní den třeba máš tam?
0: Nic mi tady nikdo nenabízí.
1: Ne.
0: Jestli
1: asi
0: se
1: máš jít domů
0: pochlapit.
1: Prostě, no. Asi má. Tak

0: A já vím, že aktivity vhodné pro dnešní den pro vodnáře, tedy pro tebe, tvoření dekorací.
1: To nebude nikdy vhodné pro mě.
0: Čtení knihy, podzimní fotografování, domácí cvičení, návštěva výstavy, vaření čaje, kreslení anebo kulečník.
1: Tak můžu tak ten kulečník si myslím, srdcem konstatovat, že myslíš, že kulečník z toho bych si měla vybrat.
0: Ty kule si myslím, že budou takové ideální dneska pro tebe.
1: Já se obávám, že Honzíku,
0: ne?
1: Ani dneska ne.
0: Ani dneska ne.
2: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův všenk v Nošovicích, špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Chocobos, nová sladká zastávka v Gate Karolina, přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's.
2: Vyhrávej skvělé ceny.
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM. Yeah!

0: zaženu.
1: Ale.
0: Jaké je to pohádky? Pojď rychle.
1: Princezno Zemlejna. No, to mě nenachytáš.
0: Znám jedno údolí.
1: Znám jedno údolí plné krásných žen.
0: Může být, no, sice ne, ale improvizuješ krásně. Elišky mají dneska narozeninu.
1: Svátek.
0: Ty jsi ale... sama nad tím zamyslela, říkám si, ne, narozeniny ještě ne.
1: Já stoprocentně věřím tomu, že s četností Elišek v České republice bude mít nějaká Eliška dneska i narozeniny.
0: To by bylo fajn, kdyby měla tomu, obojo.
1: Určitě. Bude taková. Takže Eliškám přejeme všechno nejlepší. Já Elišky znám, aspoň dvě, tuším.
0: A jak jim říkáš?
1: Eli. Mhm. Eliško.
0: Taky bych říkala Eli.
1: Víš, to je jako výhoda, strašná výhoda u tohoto jména je, že Elišku nedokážeš jako oslovit škaredě. I když se na ní hlněváš, jo?
0: Tak... hlněváš, ale tak jako jdeme, úplně to taháš jako z toho hrdla. Hlněváš.
1: Eliško! A furt to zní dobře. Jedině když ano, upravíš z Elišky na Eli, Elino. Elino už je jako škaredé, jo? Ale
0: to už poznáš, to už
1: není,
0: něco
1: ale
0: stalo.
1: To už není Eliška, to už je prostě Ela.
0: Ale ty domácí podoby, dalo by se říct, že i jo, protože domácí podoby údajně Ela, Elenka, Elča, Elka, Eluška. Někdo říká Lízo, Elišce.
1: No,
0: jako
1: tak
0: koukám,
1: to
0: by mě nenapadlo.
1: Blbost, jako. To vůbec.
0: Jako pro nás, jo?
1: No, takže Eliškám přejeme všechno nejlepší. Všechno nejlepší přejeme vlastně všem, kteří dneska poslouchali ranní Bon Appetit, protože jsou naladěni a připraveni fungovat během dnešního pondělí. My se loučíme, těšíme se na vás opět jindy. No já až ve středu vlastně. Prosím vás, já tady zítra nebudu, Monča se mi celé ráno směje, jo, posmívá se tomu, ale je to jako prevence. Já jsem u paní doktorky zjistil, že naposledy jsem měl preventivní prohlídku, když mě přihlásila, když jsem odešel od své dětské lékařky.
0: Tak a to je ten důvod, proč se směju a abychom to ještě podtrhli, tak on zase dneska dívá do těch papírů, co my tady máme jako pro moderátory, ať já jim vždycky píšu, o čem jako by mohli mluvit, aby věděli, aby byli v obraze všichni, i se kterýma se nepotkáváme,
1: to
0: že? Ale řeknu to. A on zakouká, že tady zítra nebude. Protože má preventivku. Tak no. Nezapomeň, prosím tě, jako maminka ti musím
1: načurat.
0: Ještě zdůraznit, nezapomeň ráno načurat do skumavky, aby věděli, že si po všech stránkách zdravý chlapeček.
1: Tak, budu se těšit na vás ve středu, držte mi palce, ať to nedopadne blbě zítra.
0: Prosím tě, ještě oční test si dáme, jo?
1: No
0: co tam
1: pojď.
0: Budeme hrát za chvilku?
1: DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez, anebo Elia Golding.
0: Jo.
1: Dobrý?
0: Jo, prošel.
1: Tak ahoj!

0: počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí. Počasí.
2: Mlha ustupuje. Dobré zprávy. Odpoledne totiž bude jasno. Teploty v maximech do 21 stupňů Celsia. Takhle dneska bude v Ostravě. V noci teploty kolem desítky. Na horách dneska maxima do 18 stupňů s polojasnou oblohou. Večer teploty by mohly klesnout až k 5 stupňům Celsia a mohlo by i pršet.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
3: Harlejáři z Ostravy slavili 20 let činnosti svého klubu a podpořit je přijeli do Beskyt i jejich kamarádi. Jedna z výžděk vedla i na pustevny, kde si lidé mohli prohlédnout hnedka několik strojů. Nové inhalatorium v parku Boženy Němcové v pátek zahájilo zkušební provoz. Hned první dny si ho přicházeli prohlédnout a vyzkoušet i jiní lidé než z Karviné, taky z okolních měst a obcí. Zkušební provoz inhalatoria poběží do konce měsíce října. Poté se opět otevře v jarní sezóně. Hokejisté Třince deklasovali v 8. kole Extraligy Olomouc na jím ledě 9-0 a vytvořili nový rekord Extraligy. Vyhráli na úvod sezóny všech 8 zápasů s plným bodovým ziskem. Vítkovice prohráli po prodloužení s Hradcem Králové 2-3.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
2: Tak pozor, víme, že problémy byly na úrovni v Ostravě Nová Ves vodárna. Od poruby směrem na centrum na Hulvácký kopec se stálo zdržení, jste hlásili až do 20 minut. V tuto chvíli by to možná mohlo být o něco lepší, buďte opatrní. A zhruba hodinku zpátky jste nám avizovali, že na Cihelní ulici v Ostravě směrem na centrum měří policie. Buďte opatrní na té úrovni, jestli náhodou tam policisté nestojí ještě teď. Další informace můžete během celého dne posílat na naše WhatsAppové číslo 773 37 136 a nebo do naší aplikace.
0: Doprava?
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
9: Buongiorno amici! Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Slevu. Ciao, Max Tara.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Škandále na Freši zdraví Marika Tošková, tentokrát tu mám prekrásnu Simonu Krajnovú. Tá opäť dokázala, že keď príde na meol nuda, nemá šancu. Na modnej show Osmanyho Lafitu sa objavila v modeli, ktorý vyzeral, ako by si zabudla obliecť oblečenie, ale teda neskutočné. Našťastie išlo iba dôkladne premyslený módny výtvor. Jeden z návštevníkov prehliadky bol aj Segwan Toffy, no a veru, keby ste ho videli, on ani nedýchal. Tak toto nebola módna prehliadka, ale poriadna skúška mužskej odolnosti. Simona navyše prišla aj napriek chorobe, takže klobúk dole. Niekto nedokáže vstať z postele, ani s budíkom a samozrejme s paralénom. No a ona dokonca zvládla ovládnuť mól. Ale to musíte vidieť.
0: Skandál s Marikou. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A nakoniec ešte mrknem aj na princeznu Kate. Tá sa vrátila na prvé miesto rebríčka najlepšie oblečených Britov podľa magazínu Tattoo. No a jej tajná zbraň, nenakupuje stále nové šaty, ale pokojne si oblečie aj tie, ktoré už mala. Konečne niekto, kto rozumie našej filozofii, že? Keď sa ti šaty páčia, prečo ich nevyvetrať ešte raz? Kate tak dokazuje, že na štýl netreba novú výplatu, ale dobrý vkus. A keďže sa čoraz častejšie objavuje aj v nohavicových kostýmoch, možno čoskoro zistíme, že aj kráľovská elegancia sa začína pohodlným sakom. Tak šup do toho.
0: Skandál s Marikou. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Trying to make things right. That look, I'm

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
6: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
5: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
7: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
8: JJ na Fresh Radio.

0: Jo, to se tady člověk po týdnu vrátí, očekává tady švédské stoly, ohňostroje, holky v bikinách a nic jako. A já se přestanu tady jezdit a bude klid.
1: Doprava. Doprava.
0: Tak, tedy dobré dopoledne po mé týdenní krásné pauze, která by mohla trvat klidně dalších 50 let. Jo, doprava, no jo, moje povinnosti, já se do toho během dnešního dopoledne zase dostanu, každopádně dopravu už tady rychle lovím a vypadá to tak, že ne, žádná nehoda v regionu, super stav.
2: Doprava,
1: doprava, dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu, protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.

Ale jo, mám tady aspoň jednu nehodu, ať to máme trošičku, ať si zase zvyknu na ty koleje, ale ta je taková humorná, naštěstí dopadlo všechno v rámci možností dobře. A situace je taková, že už od včerejšího odpoledne vyšetřují policisté na Havlíčkobrodsku takovou kuriózní záležitost, kdy pilot malého letadla, takzvaného Ultralightu, přistál místo na letišti v Havlíčkově Brodě, tak na 200 metrů vedlejším golfovém hřišti. Vypadá to tak, že měl asi nějaký trouble. Na místě už zjistili, že měl jakési komplikace. Akorát jedna strana říká, tedy policie, podle policie byl pilot zraněn, ale mluvčí záchranky zase uvedl, že pilot z nehody vyvázl bez zjevného zranění. Tak jediné, co mě napadlo, že ho tam umlátili tyčkama golfoví hráči, že jim tam přistál na jejich milovaných greenech, o které pečují daleko líp než dost často své vlastní rodinné příslušníky, jak to tak znám. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu, networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026, People and Culture Show. 14. a 15. října, GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Fresh Radio.
6: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
7: All day, every day.

0: Kdybych měl, jestli nám za sebe srovnat třeba situaci teď u nás v Česku minus versus minus 20 let zpátky, tak si myslím, že ve většině případů se zhodneme na tom, že se máme prostě lépe. Máme tady spoustu vyšších věcí nebo vyššího standardu, které jsme před 20 lety na ně koukali a říkali jsme si, třeba jednou. Ale současná situace, která samozřejmě jednoduše řečeno se dá zhrnout jedním slovem zdražování, tak vyhání ty poctivě nebo nepoctivě každému, jak je vydělané peníze, z kapes rychleji, že jo? Takže situace je taková, že zadlužování v Česku zrychluje, stále více si lidi půjčují, ať už i firmy nebo soukromníci, a nebo i domácnosti samozřejmě, kde největší část domácností padá na hypotéky, největší část peněz. Ale svižně přibývají i spotřebitelské půjčky na všechno možné. Takový je nejnovější výzkum. Takže státní dluh kvůli vysokému rozpočtovému schodku raketově roste o desítky miliard. A už to vypadá tak, že Česká národní banka zvažuje zásah, protože se valí inflace. No jo, no, nějak nám to prostě poslední roky všechno roste, ale ne všechno tak, jak by se nám líbilo.
1: JJ, Jirka a Javorský na Fresh Radio.

0: Freshmánie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio!

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
1: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Asi placenost naší kapes, ale svým způsobem se to týká velké části z nás. 30 let teďkom v těchto dnech slaví jeden ze tří českých dominantních mobilních operátorů, u kterého jsem já většinu života, zkusil jsem i to ostatní dva, ale pak jsem se vždycky vrátil. A to konkrétně, když začínal, tak to byl Pegas a dneska samozřejmě T-Mobile, takže 30 let na českém trhu a jejich nekřesťanské nechutné ceny. Ale to si všichni tři můžou podat ruku, že jo? Tam ani není jednooký mezi slepými, tam prostě všichni tři jsou stejně slepí. A jako já vzpomínám, že jsem u nich v podstatě hned několik měsíců, protože oni začínali tedy oficiálně v Česku tehdy v roce 96, vlastně v září, v říjnu. A v prosinci už jsem měl mobilní telefon, samozřejmě, tehdy to šlo i dříve, ale to jste museli být hodně bohatí, což my mladí v té době a krásní a skvělí a úžasní jsme nebyli. A jenom jsme záviděli těm, co chodili s těmi kufříky za 100 tisíce. No ale v 96. na Vánoce, takže já vlastně u nich budu taky letos na Vánoce 30 let s menší pauzou, když jsem, jak říkám, zkoušel i jednoho, i druhého, ale pak jsem se vždycky vrátil zpátky k T-Mobile. Ale ty ceny, s tím měli něco dělat, protože jsme suverénně nejdražší stát široko daleko, co se týče mobilních služeb. A přes veškeré sliby toho, co říká, že bude líp, a přitom je stále hůř pod jeho vedením, tak stále žádné změny s cenami. No chtělo by to. Já čekám, Revoluce vyjádřil vlastně během letošního roku na začátku, že chystá spuštění mobilních služeb. Tak třeba by mohl rozhýbat i ten český potají dohodnutý, ale samozřejmě nikdo to nepřizná trh.

0: Doprava. Doprava.
1: Ale zatím to stále vypadá na takové poklidné pondělí. Mě osobně po tom týdnu, co jsem tady nebyl, překvapila mlha, která se objevila na Ostravu. Nevím, jestli jste to tady měli už dříve. Ale dneska ráno teda ještě stále, když se dívám z oken ven, tak je ta mlha viditelná. Není moc zůstala, ale pořád ještě vidět někde v dálce. Ale přesto všechno na cestách, žádná komplikace, žádná bouračka, evidentně to zvládáte a to je dobře.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh!

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: JJ Jirka Javorský.

0: give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. A ve světě opět někde zažívají trošku víc deště, než by se jim líbilo. Možná už jste taky přes víkend zaznamenali videa na sociálních sítích ze Španělska, kde ulice se mění v řeky, které sebou berou auta, malé domečky, prostě cokoliv, co jde. Tak už je tady takový průběžný souhrn, že vlastně celé Španělské a Katalánsko trpí pod deštěm. Zasáhly je takové jakoby extrémní liáky a mini hurikán dokonce hrozil. Na některých místech spadlo více než 20 cm srážek a v Barceloně padl srážkový rekord. Nakonec teda to vypadá, že to nejhorší už mají za sebou, ale ty následky budou trvat hodně dlouho. Každopádně do Španělska teď na konci léta, na začátku podzimy, dobře. Asi není úplně dobrý nápad cestovat.
1: Jirka Javorský je fresh.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Jirka a Javorský. Pondělí až pátek od 10.

0: Aktuálně 57-letá hvězda světová Jennifer Lopez alias J-Lo, jak si už posledních pár let říká častěji. Nejenom zpěvačka, ona je taková multi všestranná, ale i herečka. Koukal jsem, že příští rok má jít do kin film, kde bude hrát hlavní roli. Film má anglický název Good Mother, tedy něco jako Kmotra. A je to skutečně myšleno ve vztahu k mafii, protože by se měla ukázat jako představitelka, no, celkem známé narkobaronky zvané, která se jmenovala Giselda Blanco. V 70. a 80. letech způsobila doslova revoluci v obchodování s drogami ve Spojených státech a stala se nejmocnější členem kartelu všech dob tehdy, no. Jak dopadla, to už řešit nebudeme, ať nemáte případného kina zklamání. Ale J-Lo by měla hrát právě hlavní roli, no tak uvidíme.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

Další taková zpráva, která se objevila už o víkendu, a taky jsem si říkal, jak dalece to bude myšleno vážně, a už je to asi oficiálně. A opět se stahuje k mobilním službám u nás v Česku, protože něco se mění pro všechny operátory. A to něco jsou takzvané prémiové SMSky, což jsou SMSky, kdy kolikrát hlavně starší lidé tedy poslali SMSku, aniž by tušili, že ta SMSka třeba stojí stovku. Neli se jim třeba za nějaký interval pravidelně každá stovka bude strhávat a podobně, takže tohle končí. Všichni tři operátoři se dohodli, že u těchto problematických služeb zastavují platby přes placené zprávy, včetně už aktivních předplatných, takže cokoliv máte přes premium SMS, tak končí. A je tady ještě taková formulace, která naznačuje, že možná se s tím bude dát něco dělat, protože zpřísnění pravidel, která mají nyní zajistit, aby zákazníci jasně věděli, co si objednávají a co, za co budou platit, se chystá. No, takže je dobře, že to utnou, ale zřejmě to pořád nějakým způsobem půjde, ale bude to muset být daleko průkaznější a asi jednodušší na zrušení.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
2: Dub FM anebo apka. Fresh je všude.
3: Girl, I'm about to have a panic attack.

Co se týče mě, tak já politiku úplně jakože nesleduju dennodenně, jenom občas se podívám, ať člověk má takový ten, jak se říká, obecný přehled. Ale záležitost, kterou teď mám na programu v vozovkách, tu si pamatuju. Je to pár let zpátky, kdy bývalý poslanec ČSSD Petr Wolf dostal trest 6letý za dotační podvody a místo toho, aby nastoupil, tak on zdrhl do Paraguaje a tam se skrýval snad 13 let, než ho našli. A teď ještě dostal trest navíc, takže oni ho našli, teď si odpikává svůj 6letý trest za tehdejší dotační podvody. No a jelikož utekl, tak ještě mu dneska ostravský soud napařil další rok navíc za to, že se vyhýbal nástupu toho 6letého vězení a tehdy zdrhl do Paraguaje. No, nevím, jestli to stálo za to. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

Opět byly předány další Nobelovy ceny, tentokrát v oblasti medicíny. A nejnověji tedy Nobelova cena v medicíně patří třem laureátům za objev takzvané optogenetiky. Jsem se tady pokoušel pochopit, co to znamená, ale bohužel tím, že já jsem žádnou Nobelovou cenu nedostal, tak nedokážu vysvětlit, co to znamená. Ale je to pozitivní v tom, že je to pozitivní pro nás. Tudíž buďme rádi, že objevili zase něco zajímavého, co se nám třeba některým může v budoucnu hodit. A gratulujeme samozřejmě.

0: Doprava. Doprava.
1: Jsem chtěl začít tenhle ten vstup slovem konečně, ale to se moc nehodí, takže máme dopolední nehodu, první za mého tady úřadování, a to na nejnebezpečnějším místě v rámci celé republiky, tuším, pořád vede kruhový objezd do Opavy. A to konkrétně mezi sjezdy od Opavy, jakože od Mekáče, směr na sjezd na Ostravu. Nehoda osobního a nákladního auta.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Siesta. Siesta. A Radek Erben mluví s těmi, o kterých se mluví na Fresh Radio.
2: Pěkné pondělí, 5. října, 12 hodin, 1 minuta. Siesta začíná, dobrou chuť k obědu. My vám budeme k tomu hrát, jestli dovolíte. Kaigo za chvíli a teď vyloženě obědovka, Coldplay a Clocks. Tak ať se dobře poslouchá.

0: Hezky zvesela do nového pracovního týdne Sigala Easelove. 12 hodin a 13 minut. Přátelé, tak ještě 3 dny si budeme v říjnu hrát na září. V pondělí tedy dnes kolem 20 až 23, v úterý i ve středu to bude hodně podobné, ale od čtvrtka přibudou přehánky a začne se ochlazovat. A takový ten výraznější sešup přijde pravděpodobně v pátek. Má i pršet, říkám konečně, protože už teda jsem neviděl déšť tak dobrý měsíc. No a taky se trochu výrazně ochladí. Možná, že výrazně než trochu. Takže za kamna ještě nelezte, ale možná bych si k ním občas přistavil židli, ať vám není zima. Jo a od čtvrtku a pátku už zase nějakou tu vrstvu na sebe navíc. Tak to jenom info o počasí, teď si užívejte slunce a taky novinku. Německá zpěvačka Leone, Way Too Late.
1: Fresh Track, novinka na Fresh Radio.

0: Frank Tiaja, One Love, World Love. Ve 12.21 na Fresh Radio. Za chvíli Becky Hill, Chasing Status, anebo For The Cause. Máme pořád co nabídnout. Ale teď bych rád pozdravil do Karviné, protože to vypadá, že v Karviné se nově chodí jen tak dýchat. Do parku Boženy Němcové v Karviné totiž dorazilo 6000 litrů solanky z lázní Darkov. Naplnila nové venkovní inhalátorium, které právě zahájilo zkušební provoz. Takže si to představte, člověk si sedne, poslouchá tekoucí vodu a dýchá v Karviné slaný vzduch. Já si myslím, že to je úplně skvělý zdravotní program, u kterého nemusíte poslouchat nikoho, že máte tady dělat dřepy, tady si máte koupit permici do fitka a podobně. Jednoduše si sednete v Karviné u parku Boženy Němcové a dýcháte. Tak jen houšť!
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.

Jedna poletní právička, Emily Warren a Another Silver Lines. Fresh Radio, těsně po půl jedné. No a teď jsem sáhl trošku do archívu, protože to bude pravěk pro některé, ale pro některé hezká vzpomínka. Třeba i pro mě, protože já už jsem to dlouho neslyšel. Psy, Gangnam Style. Rok 2012. Vzpomínáte, tehdy půlka planety zjistila, že k tanci prakticky vůbec nepotřebujete koně. No a byl to opravdu fenomén. Gangnam Style se stal vůbec prvním videem v historii YouTube, které překonalo miliardu zhlédnutí. No a letos, když jsem se díval, tak to bylo kolem 6 miliard. Jinak Psy rozhodně není někde v korejském důchodu, on pořád koncertuje, má vlastní label a třeba včera jsem se díval, vystupoval přímo v Soulu na Gangnam Festivalu. No, takže po 14 letech pořád platí. Stačí první tóny, neviditelný kůň a jedeme. Jdete do toho? Opa! Gangnam Style.

0: Fresh Radio je s vámi, hezké odpoledne. Oktoberfest skončil, to jste vy, pivaři, zaregistrovali. Nevím, jestli jste tam někdy byli, já jsem se díval na statistiku a letos to byl rekordní Oktoberfest. Kolem 7,5 milionu návštěvníků. Je to neuvěřitelné. Ale co zaujalo všechny ostatní, nejenom to pivo, ale i ďáblovo kolo na mnichovském Oktoberfestu. Protože tam rozdávali ženám takové ty cyklistické kraťasy, konkrétně přes 100 párů. Ne jako suvenýr, ale ta točící atrakce totiž zvedala tradiční sukně těm ženám a novináři objevili přes 32 tisíc tajně pořízených videí. Chápete to? Natáčení pod sukní je totiž v Německu trestné, takže se to nesmí dělat. A kraťasy měli pomáhat k tomu, aby se už taková videa netočila. No, tak asi není problém v těch kraťasech a v těch ženách na tom ďáblově kole, ale v tom člověku za telefonem. Tak bacha na to, v Německu takové věci ani náhodou netočit.
1: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Siesta.

0: Swedish House Mafia a pořád dobré. A to se psal rok 2012, když tohle natočili s Johnem Martinem. Vůbec jeden z největších hitů téhle party a taky to byla tehdy jednička britské hitparády. Myslím si, že i v roce 2026 se může kdykoliv, kdekoliv zahrát a bude to fungovat. Za chvilku pokračujeme, teď ale míříme na silnice.
1: Doprava. Doprava.
0: Začínáme v Ostravě, konkrétně ulice Pavlovová. Tady je nehoda dvou osobních aut, je to ukřížení s Výškovickou ulicí. Dávejte pozor. Dívám se taky, že bouračka byla v dopoledních nebo částečně tedy v poledních hodinách na Českobratrské ulici, kde trolejbus narazil do dopravního značení, je to u Mercure hotelu Ostrava. Tak i v tomto místě se ještě asi vyšetřuje, opatrně projíždějte a připomínáme nehodu taky na silnici 11, konkrétně u Rýmařova osobní auto skončilo mimo komunikaci. Dávejte pozor, šťastnou cestou.
1: Doprava. Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
6: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
5: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
7: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
1: Siesta.
7: Muzika, rozhovor, soutěže, každý všední den od 12 na Fresh Radio.
0: Dobré odpoledne, 13 hodin 2 minuty, já jsem Radek Gerben. Za chvilku Gorgon City byli u nás na Beats for Love a teď Maroon 5.

britské houseové duo Gorgon City letos u nás byli na Beats for Love. V listopadu jim vychází nové album a společně s nimi teď Caroline Byrne. Jo, fresh track jako vymalovaný, úplně čerstvý. Přátelé, a teď se pojďme podívat na Sjedeme se na Freshi, protože dneska zase po 16. hodině vysíláme společně s Jirkou Kratochvílem a taky se mnou zajímavý pořad se zajímavými lidmi. A dnes to bude o tom, co by dnes měli mladí lidé umět, aby se ve světě nestratili. Ono už dávno nestačí jenom dobré známky a takové ty znalosti klasické, ale důležité je taky umět přemýšlet, přijít s nápadem, spolupracovat a taky se nebát něco rozjet. A právě o tom bude další Sejdeme se na Freshi. Dnes přivítáme Zuzku Andrýskovou z Moravskoslezské technologické akademie. A podíváme se na to, jak školy připravují mladé lidi na skutečný život. Myslím si, že to je téma, které promlouvá ke každému z nás, tak určitě poslouchejte dnes od 16. Jinak Sejdeme se na Freshi vychází i na podcastových aplikacích, na YouTube a nebo Spotify. Tak laďte vlnu, teď David Guetta.

0: Disco Bambino, Nile Rodgers a Sophie Ellis Bextor. Tak tohle je Fresh Radio, pěkná pohodovka k odpolední kávě. A kávička, že ano. Přátelé, umělá inteligence, technologie, to všechno kolem nás teď řádí o 106 a určitě jste zaregistrovali takové ty chytré brýle. Jo, máte je na nose, zapnete kameru, nikdo o tom neví a vy si je hezky natáčíte. Tak Norsko už přišlo s takovým dočasným řešením, že zakazuje chytré brýle na některých veřejných místech, třeba ve školách, parcích, obchodech a nebo typicky v převlékárnách. Protože tam, když chcete něco natočit, tak se opravdu můžete kochat. Na druhou stranu, když to potom dáte někam ven na sítě, tak ten, kdo byl natočen, asi už takovou radost mít nebude. Technologie opravdu už umí být dokonale nenápadná a teď se jenom čeká na to, kdy dožene tu technologii obyčejná lidská slušnost. Ale já si myslím, že se to dá, ale druhá strana je, kdo to bude kontrolovat, že ty brýle nenatáčí zrovna tam, kde by se natáčet mělo. No, důvod k zamyšlení.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Siesta. Siesta. I can't seem to drag you out long enough.

Pěkně nám to šlape. Sigma na Fresh Radio. Pojďme se podívat na jeden z legendárních festivalů Glastonbury. Možná jste to slyšeli, Glastonbury funguje od roku 1970. Tehdy přišlo nějakých 1500 lidí, lístek stál 1 libru a v ceně bylo dokonce mléko z farmy. Jo, to je historie. Ale teď se celý ročník 2027 vyprodal za 42 minut. Vstupenka stojí nějakých 408 liber plus minus 12 000 korun a pořadatelé, což je na tomto nejzajímavější, zatím neoznámili jediného interpreta, takže kupujete takové rande na slepo. Pro srovnání Kalesov Ostrava má 4denní lístek aktuálně třeba za 4 190 korun a my víme, že dorazí jedna z velkých hvězd, Robbie Williams, takže v Ostravě kupujete Robbieho, na Glastonbury zatím hlavně víru. Ale účet už jste dostali předem. Bude to zajímavé. Siesta a Radek Erben.

0: tomu, abychom měli takový restart v hlavě. Není to podle mě, je to podle projektu Celé Česko čte dětem a letošní týden odstartoval v Ostravě s Evou Farnou a Alenou Morštajnovou a pokračuje až do středy mimochodem. Ale těch 20 minut denně nám by mělo stačit k tomu, abychom do toho telefonu necivěli. Takže já už to tak jako začnu počítat. Teď je 13.45 minimálně, do 14 nebudu čumět do telefonu. Co vy, jdete do toho se mnou?
1: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
7: Siesta.

0: Doprava. Doprava.
1: Jak tak koukám na cesty, tak nic zvláštního se neděje, což jsou dobré zprávy. A jenom ať to tak pokračuje, já vám přeji krásné odpoledne.
2: Doprava.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Marek a Mikaela. Každý den od 14

0: Britney Spears, sranda je, že když já slyším tuhle písničku, tak přesně vím, jak vypadá ten klip. Taky si ho určitě živě vybavíš.
1: Určitě, ale to nám bylo o pár let míň teda.
0: No, tak jenom trošičku. Krásné odpoledne, pondělí 5. října, 14.08 a startuje rychlá rota Marika Michaela.
1: Zdravíme vás tady z krásně prosluněného studia Fresh Radia. No a užívejme si to slunce a to teplo, protože pravděpodobně tento týden to nějak bohužel asi skončí.
0: Ty přestaň být hned pesimistický v úvodu,
1: prosím
0: tě.
1: To není pesimismus, prostě všechno krásné jednou skončí.
0: No to je pravda, ale nemusíš nám to říkat hned v prvním vstupu.
1: No ale já jsem naštvaný, že už nebudu moct vzít na sebe kraťasy.
0: Klidně můžeš, jenom si nehol nohy a bude ti teplo.
1: Já nejsem Pavel Nový, ne.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz All day, every day.

0: DJ Heartstrings, skladba se jmenuje Sentimental Ultra, no a já tam slyším v téhleté novince takový ten devadesátkový synťákový sound.
1: Je to ale taková příjemná šlapanička, takhle jako to poslouchám, dobrý, super, náš jo? Fresh track takzvaně.
0: Já to nehejtuju.
1: A je to, člověče, já jsem to teďka tady četla, je to berlínské duo, které vydalo single a má stejný název jako celé to debutové album. Pomohl jim legendární mixmaster Špric. Na albumu jsou všechny jejich hitíky poslední doby, album vychází na vinylech i kazetách.
0: To chci vidět, kdo si koupí kazetu.
1: No, jako já bych si ji koupila, ale na čem si ji přehraju?
0: No, tak ty maximálně ji můžeš přetáčet, protože tušku asi doma máš.
1: Počkej, ale víš co, já možná mám ještě ten Walkman někde u našich. Tak teď jsi mi dal brouka do hlavy, to budu muset pohledat.
0: To bude někde zakopáno v lese.
1: Jsem měla Sony,
0: Jo, já vím.
1: Jsem měla. Ha, tak jo, jestli ho budu mít, tak kupuju kazetu.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: No, super.
2: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Už je to zase tady, protože hrajeme o 2000 korun v tomto týdnu do obchodního centrum Forum Nová Karolina. Oblíbená soutěž Pravda nebo lež je právě teď.
2: A v tom obchodním centru si budete moct koupit, co chcete. A nebo to taky můžete projíst, a nebo to taky můžete darovat, a nebo si s tím víte, co udělejte, co chcete.
1: A jelikož se blíží Vánoce, tak klidně můžete začít nakupovat vánoční dárky.
2: Pěkně ty. Je pravda a nebo lež? Že jsem dnes ve studiu v Teplácích.
1: Hustě. A vy pište, nebo nahrávejte hlasové zprávy na naší aplikaci.
2: Nezapomeňte jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail.
1: Děkujeme.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Partyhouse Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Partyhouse Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Partyhouse Varenská. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Ano, naše vaše oblíbená soutěž Pravda a nebo lež o 2000 korun. Tento týden hrajeme do obchodního centra
2: Forum Nová Karolina.
1: A vy jste se nenechali nachytat. A samozřejmě, že to byla lež, protože já ty kraťasy mám na sobě. Nemám na sobě žádné tepláky. Možná, že je tento týden mít budu, ale počítám až tak čtvrtek, pátek, protože tam ty teploty mají nějak spadnout. A má prý se i zamračit.
2: No, tak když se budeme mračit venku, tak se nemůžeme mračit na sebe, Máro.
1: No jasně, my se na sebe budeme vždycky usmívat. Když se na sebe neusmíváme, tak se fackujeme. Ale to je dobrý, to je v pohodě.
2: Já mám trošku pocit, že bychom měli ty pondělky zmínit, že my fakt pondělky děláme vždycky lež. Mám ten pocit. Musíme
1: opravdu?
2: Se na to zaměřit. No já mám takový pocit, že oni už to jenom tak hádají od pasu.
1: Dobře.
2: Vidíš, tak příště.
1: Příští pondělí bude otázka, jestli je pravda nebo lež, že má Michaela dvojky prsa.
2: Co bych si je nechala přifouknout do příštího pondělí. Teda. Dušan postupuje do pátečního finále koncert číslo 982 a gratulujeme vlastně zatím. No uvidíme potom, co v páteček, jo?
1: OK, gratulka.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
3: Marek a Michaela. Každý den od 14.

0: ještě, že nejsem nějaká prezidentka, když si spletu čudlíček tady u nás v rádiu, tak se toho zas tolik nestane.
1: Myslíš to červené tlačítko?
0: Jo, je to tak, přesně tohle. Hele, Máro, my jsme se ještě nestačili pobavit a doufám, že se nám podaří aspoň krátce v další hodince o tom, jaký jsi měl víkend a co jsi všechno prožil.
1: No tož víkend byl naprosto úžasný. Takový víkend jsem neměl, už ani nepamatuju.
0: Fakt?
1: No.
0: Jakože myslíš to dobře, nemyslíš to ironicky, protože u tebe člověk nikdy neví, jak to myslíš.
1: Já to myslím fakt dobře, nepamatuju. Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Cesty nám trošku zhoustly v ulici Purkyňová. Opavě tam jsou dvě havarovaná vozidla, dávejte si pozor. Další nehodu máme nahlášenou u Větřkovic. Tam osobní automobil narazil do stromu, jedou tam složky záchranného systému a pozor si také dávejte v Příboře. A je to kousek od vyhlídky Prchalov, tam je srážka osobního automobilu a traktoru.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: No, super.
3: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
0: Rychlá rota.
3: A nebo dva, co nezastavíš. Rychlá rota.

0: Ano, vy jste na vlnách Fresh Rádia, Marika Mikaela, Rychlá Rota, za malou chviličku tady máme také další Fresh Track, Topika, no spoustu úžasné muziky a Mára si nepamatuje, co dělal o víkendu.
1: No tak jako úplně ne, že nepamatuju, já si to samozřejmě pamatuju, ale ten víkend byl takový zvláštní, protože byl po dlouhé době úplně jakože no working, že jsem vůbec nepracoval, ale vůbec jsem nepracoval.
0: Takže můžu to říct?
1: Ano.
0: Ty jsi hnípal.
1: Já jsem hnípal, kdy teda v sobotu jsem se ještě hecnul a uvařil jsem ještě oběd, jo?
0: Mm-hmm.
1: A nějak jsem si spletl asi ve výběru masa, spíš ho bylo tolik, že jsem dělal výpečky z plecka a to plecko mělo kilo a půl. Takže ty výpečky budeme jíst asi tak počítám do další soboty.
0: Tak to zmaš bez práce další sobotu.
1: To jo, no, uvidíme, no. Já to stejně, mně se to tak podařilo, že nejlepší to je stejně po studenu, jako já.
0: Na
1: jsem
0: chleba?
1: To snídal na chleba, jako to je úplně prostě
0: ty
1: petelice.
0: Ty na čerstvý křupavý chleba, to bych si taky dala říct.
1: A musím říct, že jsem se hecnul a udělal jsem špenát a udělal jsem ho podle mamky na bešamelu. A teda takhle, kdyby nám vařili ten špenát
0: ve škole
1: na základce, tak věřte tomu, že bych ho nikdy nevyzvracel. Jo? Protože ta voda, to je strašné, oni to dělali na vodě, nebo já nevím. Je fakt, že asi pravděpodobně pro 200 nebo 300 dětí, nebo kolik na té základce bylo lidí, se to asi nedalo na tom bešamelu udělat, protože by to bylo strašně drahé. Ale víš jak, doma nakrájíš ten špek, nachystáš si tu mouku, všechno, jo, teď mlíko, bum, bum, nazdar a bylo to naprosto skvělé. Až to úplně vypneš, tak do toho špenátu hodíš, namačkáš ještě česnek.
0: No, miluju česnek.
1: To tě normálně, to tě vystřelí úplně z gauče.
0: Já mám taky ráda špenát s česnekem a já teda upřednostňuju, já vím, že to patří k těm výpečkům a takhle, mám prostě nejradši špenát s voským okem.
1: Fakt, jo.
0: Jo, to úplně miluju.
1: Tak já jsem si to dal s těma výpečkama.
0: No, tak každý podle chuti.
1: No a co se dělo ještě v neděli, tak za chviličku, jo?
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Fajn, Mara si rozpomněl, co dělal pátek a sobota a možná si rozpomněl, co dělal i neděli.
1: Tak jelikož jsi mě k tomu úplně dohnala, že ty vlastně nemáš co říct na ten víkend, tak já to teda řeknu ještě. Neděle byla ještě horší než sobota, protože v neděli se mi nechtělo už vůbec, ale vůbec nic ani vařit. No. Tak jsem se hecnul a zajel jsem do obchodu, koupil jsem 3 ryby, 3 makrely, pak jsem je posypal kořením, načesnekoval, posolil a hodil jsem je do trouby a za půl hodiny byl nedělní oběd.
0: No, jak byly výborné, že?
1: No, byly, ale úplně super.
0: Maro, v neděli je to úplně v pořádku. Nedělní práce, v nic sa obraca, znáš to. Prostě v neděli nemáš nic dělat, v neděli máš opravdu skutečně odpočívat. Takže jsi to splnil.
1: Takže jsem to splnil do puntíku, no. No a jak jsi měla ty víkend?
0: Takový, bych řekla, zvláštní, ale jsem si i četla, takže já jsem byla knihomol, takzvaný. A vůbec mi to nevadí, čověče.
1: Nekecej.
0: No, já občas tak ráda. Teď čtu poslední dobou hodně. Mám takové čtecí období.
1: Mhm, tak čti, bude ti čteno.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
2: Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Partyhouse Varenská, narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské, no tak určitě. Partyhouse Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Marek a Mikaela na Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio! Posloucháš Fresh Radio!

0: Think of me, tohle to byl Hugel a taky David Guetta. No a my se společně podíváme na cesty, protože nám tady napsal Ondra. Ahojte, sjezd na Rudnou, v Šenově ve směru na Havířov, pozor, probíhá nástřik svislého dopravního značení připojovacím pruhu. Pozor, auta budou možná vybočovat do pruhu průběžného. No tak opatrně na té Rudné ulici, že jo?
1: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

Když je dneska pondělí, tak já mám pro vás pozvánku na sobotu, kdy v sobotu proběhne klasika na čtyřech, prostě závěr automobilové sezóny se vším všudy. Více než 50 vystavovatelů v rámci hlavní prezentace a desítky vozidel nejen z klubu Veterán Car, víc než 50 teda těch vystavovatelů, rozhovory Youngtimerů přímo z vozy pod světly reflektorů, soutěže budou pro diváky i vystavovatele o nejkrásnější vozidlo, nejpůvodnější stav, divácky neoblíbenější vozidlo a další, jak to říct, no prostě víte co, v 9 hodin v sobotu se sejdeme v obchodním centru Foranova Karolina a to myslím v minus dvojce to bude Červený Vjezd, bude to od Trojhalí, tak doufám, že se tam potkáme.

0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové bannery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Fresh!

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Bruno Mars, Risk It All, pojďme na dopravu.
1: Doprava.
0: 16. hodina je tady a my se podíváme na dopravu a máme tady opravdu jednu špatnou zprávu, protože v centru Ostravy Zábřeh vodárna, všichni víme, která to je křižovatka, tak tam tramvaj srazila člověka, tak snad ten borec žije. No a ještě jedna dopravní nehoda je v ulici Slezské náměstí v Bílovci, kde jsou v sobě dva osobáci. No a teď už sejdeme se na Freši a jestli tady vidím podtitulek, co by dnes měli mladí umět, aby se ve světě nestratili. Host Jirky a Radka je Zuzana Andrýsková. Pojďme na to, sejdeme se na Freši.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami. Fresh Radio. DAB FM anebo apka? Fresh je všude. Let's go.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: 3/4 zaměstnavatelů dnes říkají, že mají problém najít lidi s odpovídajícími dovednostmi. Paradoxně přitom školy každoročně opustí tisíce absolventů.
2: Kde je problém? No možná v tom, že už nestačí jen vědět. Důležitější je umět přemýšlet, spolupracovat, hledat příležitosti a nebát se převzít iniciativu.
1: Přátelé, právě tomu se věnuje projekt Podnikavost, o kterém si dnes budeme povídat se Zuzkou Andrýskovou. Vítejte u dalšího dílu Sejdeme se na Freši.
2: Zuzko, dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Udělali jsme dlouhý úvod, ale teď už to bude hlavně na vás. Když se řekne podnikavost na škole, mnoho lidí si představí, že vychováváte budoucí podnikatele. Je to opravdu cílem?
3: Tak úplně ne. Úplně cílem vychovat podnikatele přímo to není. Co se týče podnikavosti, bohužel se to mnohdy zaměňuje, tento pojem podnikat, podnikavost, podnikání, ale nicméně my pouze pomáháme žákům díky té podnikavosti objevit nějaký svůj potenciál, silné stránky, vzbudit v nich proaktivitu a ukázat jim příležitosti, které dneska svět nabízí a co vlastně na trhu všechno můžou dělat. To podnikání, to už je taková ta přidaná hodnota, které objeví v sobě díky té podnikavosti.
1: Mě možná k tomu ještě napadlo, projekt Podnikavost je asi jenom projekt, ale ten je zastřešen nějakou organizací?
3: Určitě ano. Tento projekt v podstatě je zastřešený Moravskoslezskou technologickou akademií. Je to zapsaný spolek, který je financován samozřejmě Evropskou unií, prostřednictvím Ministerstva životního prostředí a z části samozřejmě i krajem, Moravskoslezským krajem.
1: Tak to rádi slyšíme a teď pojďme na tu moji otázku. Ty jsi zmiňovala, že podnikavost a podnikání jsou dvě různé věci. Proč je pro studenty ta vlastnost podnikavost tak důležitá, i když třeba podnikat nikdy nebudou?
3: No, vzhledem k tomu, jak vypadá dnešní současný pracovní trh, tak je ta podnikavost velice důležitá už jenom v tom smyslu, že díky té podnikavosti propojujeme jednak hard skills, to znamená to, co ti žáci nabyli v těch školních lavicích, ale zároveň to propojujeme s tím soft skills a to je to vlastně umět prodat to hard skills. Protože pokud se ten žák neumí prodat na tom pracovním pohovoru toho výběrového řízení, anebo například i když si založí podnikání, ale neumí navázat obchodní vztahy, tak potom je to prostě špatně, je to problém.
2: To by nás zajímalo, co se změnilo na trhu práce, že už nestačí studentům předat jenom takové ty klasické odborné znalosti. Mimochodem, jaké dovednosti dnes zaměstnavatelé postrádají nejvíce?
3: No, tak ten trh práce, zase podívejme se na to, z jakého nějakého časového horizontu, jak se na to díváme. Protože před 10-15 lety si víceméně zaměstnavatele vybírali a staly se fronty u výběrových řízení na pohovorech. Já si pamatuju, jak byly propocené trička, jak mi spolužáci prostě chodili z těch výběrových řízení úplně vyřízení a stejně jim přišla informace, dali jsme přednost lepšímu uchazeči. Dnes já vnímám jako velký problém to, že sice žáci mají odborné neznalosti, ale neumí je v praxi použít. Možná někdy ano, ale oni se spíš neumí ani prodat na těch výběrových řízeních, na těch pohovorech.
1: Protože se to neučí ve školách.
3: Přesně tak.
1: A kde tedy mají školy tu největší mezeru, kterou vy byste potřebovali dohnat, aby se tu vlastnost podnikavost studenti naučili aplikovat?
3: Největší mezeru ve školství, kterou vnímám, nebo vnímá MTA, Moravskoslezská technologická, tak je tam, že učitelé nejsou ochotní k těm změnám. Oni pořád žijou v nějaké své bublině, učí tak, jak se učilo kdysi, nějaká frontální výuka, kde do toho žáka návalím spoustu informací, oni si zapíšou nějaké poznámky, ale už s nimi nepracují tak, aby ty informace dokázali zakomponovat do běžného života, do té praxe. Takže když dám příklad, naučíš se zvlášť účetnictví, nějaké způsoby účtování, naučí se v ekonomice další nějaké pojmy, ale všechno to znají separé a i u té maturity, bohužel, jsou zkoušení vlastně odděleně. Za každý předmět zvlášť a dostanou tu známku za každý předmět zvlášť. Ono už se s tím trošičku pracuje, už dnes máme nějaký systém komplexních maturitních zkoušek nebo dlouhodobých nějakých absolventských prací, ale pořád jsou to pilotní programy, pilotní projekty. Ono je tady vše na dlouhou trať trošičku.
1: Tak já si trochu rýpnu. Není to tím, že ve školách někdy nebo možná často učí spíše teoretici než lidi z praxe?
3: Je to tak. Já jsem to nechtěla tak napřímo říct, ale je to přesně ono, že učitelé, pořád ještě větší poměr těch učitelů, ten, kteří vystudují pedagogickou fakultu, neskusí si tu praxi, neví, jak to opravdu v těch firmách například funguje, jaké nové softwary se používají a jedou pořád po staru tak, jak se tu teorii naučili. A tu teorii předávají dál.
2: Posloucháte Sejdeme se na Freši a proč je podnikavost důležitá, už víme. Teď se pojďme podívat, jak se z ní stává něco, co si studenti opravdu zažijí. To se rozvíte za pár okamžiků.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Školní firmy, podnikatelské inkubátory nebo projektové dny. Nejde o teorii, ale o zkušenost. Jak to celé funguje v praxi? Ptáme se Zuzany Andrýskové z Moravskoslezské technologické akademie.
2: Zuzko, jedním z pilířů projektu jsou školní firmy. Jak taková školní firma skutečně funguje? To nás zajímá.
3: Školní firma je v podstatě takový menší ekosystém v prostředí té školy. Některé školy to mají jako doplňkovou činnost v rámci svého fungování. Některé školy to mají v hlavní činnosti, prostřednictvím nějaké stáže. Ono už záleží jako spíš na těch ekonomech školy, jak to uchopí. A co se týče školní firmy, žáci normálně podnikají regulérně na půdě školy, tvoří si nějaký zisk, vyplácí si třeba i mzdy, odměny, popřípadně nějaké team buildingy a schání si ty zákazníky.
1: To znamená reálné podnikání, ale přitom v bezpečí školy.
3: Přesně tak. Nemají takový ten strach ze selhání, protože za nimi stojí pořád ta škola. Někdo to sice, jak by se říká, hejtí, protože oni přece se nemůžou naučit podnikat, když za zády mají tu školu. A já tvrdím, že můžou. A tím víc se otrkají, nabědou ty zkušenosti, naučí se komunikovat s lidmi, spolupracovat v týmu a tím pádem už to potom jenom přetaví do té vlastní praxe.
1: A to by mě zajímalo, je tam pro ty studenty nějaký wow efekt, něco, co je vždycky překvapí, co nečekali?
3: Já si troufám říct, že vždy, protože oni zjistí, že opravdu to podnikání není až tak těžké, že stačí jen dělat.
2: Velkou roli hrají také podnikatelské inkubátory a školní podnikatelská centra. Co si pod tím představit?
3: Tak já to zkusím zjednodušeně popsat. Podnikatelské centrum je centrum, které vznikne na nějaké naší partnerské škole. To podnikatelské centrum má podporu od Moravskoslezské technologické akademie v podobě lidí z praxe, konzultantů, mentorů a dalších lidí, kteří opravdu už mají co předat těm mladým lidem. A v podstatě jedním pilířem je podnikatelský inkubátor. Tam je styčná osoba, důstojník, to znamená učitel, takzvaný koordinátor, který propojuje ty podnikavé žáky, ty žáky, kteří chtějí třeba i založit si IČO, s člověkem, který jim pomůže, s tím mentorem a provede je celým tím procesem. No a druhý pilíř je právě ta školní firma, kde už teda podnikají na půdě školy.
1: Kdybych to převedl do takové startupové hantýrky, tak by se tomu dalo říct, že to jsou smart money. To znamená, nedostávají peníze, ale dostávají zkušenost.
3: Zkušenost, know-how, už zkušených lidí, jo, ano.
2: No a jakou roli v tom hrají odborníci z praxe?
3: Co se týče těch odborníků z praxe, tak co si budem? Většina z nich jsou podnikatele a vědí, že opravdu čas je drahá komodita, takže my jako Moravskoslezská akademie je platíme. To znamená, toho žáka to nic nestojí, může si to vyzkoušet, využít i osobní konzultace a má to všechno zdarma. Podnikatelé, kteří třeba poslouchají vaše rádio, tak moc dobře vědí, kolik stojí takový workshop na komunikační dovednosti, prezentační dovednosti a další skilly, které prostě podnikatel nebo i podnikavý žák potřebuje pro to, aby uspěl i na tom trhu práce.
1: Máš příklad nějakého projektu studentského, kde jsi si řekla, tak tohle má skutečně potenciál?
3: Určitě, těch příkladů máme více. Vzhledem k tomu, že Moravskoslezská akademie funguje v rámci Moravskoslezského kraje, tak nejsem schopna všechno vnímat, protože já přece jen ty aktivity mám jiné. Mám na to tým lidí, ale co se ke mně dostane, anebo dostalo, tak je pro mě velice potěšující. Například vznikl projekt, kde se spojili dva žáci. A pozor, to nemusí být jenom škola, která je naše podnikatelské centrum. Spojil se jeden žák z našeho podnikatelského centra ze střední školy v Bruntále a druhý žák z opavské střední školy, kde založili projekt něco jako včelí dům. Jeden tvoří architektonicky ty domky, druhý obstarává ty včely, má to mít nějaké zdravotní účinky, když vlastně spíte nad těma včelama, tak to má, snižuje to stres, co jsem si tak jako načetla, jak jsem si s nimi povídala, úzkostí to odbourává a podobně. Takže tento projekt mi přijde velice, velice hezký. Jak dalece to dotáhli, si nejsem úplně jistá. Vím, že se zúčastnili Greenlight soutěže, kde se umístili, to už nevím, protože to už je aktivita jakoby vysokých škol. Ale ještě jedna věc, která mě velice potěšila. To byl dokonce i můj absolvent, ještě když jsem učila. Tak se, jenom proto, že se zúčastnil nějaké podnikatelské snídaně, tak navázal spolupráci s podnikatelem, který ho zaměstnal nejdříve jako na dohodu brigádně, takže on při vysoké škole už pracoval v tom, co ho baví. A jakmile ta spolupráce skončila, dokončili projekt, tak si založil IČO a už spolupracuje s podnikatelem Zavířova. A podniká. Jo, takže nejdříve si zkusil jakoby tu zaměstnaneckou činnost. Teď je vlastně podnikatel a přišel a poděkoval mi osobně a byl velice nadšený, že se mohl a účastnit tady těch různých aktivit, workshopů, konzultací, snídaní a všeho možného.
2: To je to, když studenti dostanou příležitost. Oni často překvapí, o tom jsme teď slyšeli a budeme pokračovat za chvíli, protože škola na to sama nestačí. Potřebuje partnera z praxe a o tom se budeme bavit v Sejdeme se na Freši za malou chvíli.
0: Sejdeme se na Freši.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery a chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Přátelé, co si budeme povídat? Ono, odborné vzdělávání by bez firem prostě nešlo. No a právě propojení škol a zaměstnavatelů totiž rozhoduje o tom, jestli budou absolventi připraveni na skutečný svět. Tohle je pohled do praxe očima Zuzany Andrýskové z MTA Moravskoslezské technologické akademie.
2: Zuzko, celý projekt propojuje školy s firmami. Proč je právě toto propojení tak důležité?
3: Má to dva důvody. Jeden důvod je ten, že školy získávají informace od firem, v podstatě potenciálních zaměstnavatelů, o tom, jaký má být přesný profil absolventa. A druhá věc je ta, že vlastně ten žák už si může v průběhu té praxe, kterou mu ta škola zařídí v té firmě, tak už si může zaškolovat, zaučovat ta firma toho svého potenciálního zaměstnance.
1: Což jsou obrovské výhody pro obě dvě ty skupiny. Já bych to možná ještě zopakoval, jaká je výhoda pro tu školu a potom i pro toho zaměstnavatele.
3: Takže co se týče školy, ona ví, jak má formovat toho absolventa díky zpětné vazbě s firem a od potenciálních zaměstnavatelů a zároveň díky různým praxím a stážím, které si mezi sebou škola a firma domluví, tak už se formuje ten potenciální zaměstnanec do té firmy. Ona si ho v podstatě může vytipovat, může si ho vybrat.
2: Mě tak zajímá jedna věc. Představuju si tu firmu, která nemá čas, nemá na to kapacity, ale přesto by chtěla spolupracovat. Jak v rámci těch rozsáhlých programů se do toho ty firmy dostanou? Dá se najít ten čas pro ně?
3: Já si myslím, že pokud ta firma opravdu chce a má zájem, tak určitě dá. My jsme schopni zprostředkovat v podstatě motivační workshop, aby se ta firma představila, aby nějakým způsobem zaujala, aby si vytipovala i ty žáky a namotivovala ty žáky. Takže i toto může být dostatečná aktivita pro tu firmu a zbytek už je vlastně na nás.
1: Já úplně slyším zástupce firm, kteří si můžou říkat, že to bude velká administrativa. Je to pravda nebo je to klam? Je to jednoduché vstoupit do vašeho programu?
3: Já si myslím, že pro tu firmu je to minimum. Jediné, co musí udělat, tak uvolnit jednoho, maximálně dva zaměstnance. To je asi celé, takže si vyřeším možná tak mzdové náklady. A zbytek už vlastně obstaráváme my jako Moravskoslezská technologická.
2: Pojďme to zopakovat, pojďme to připomenout. Co firmám tato spolupráce dlouhodobě přináší?
3: Já bych řekla, že dlouhodobě kvalitní zaměstnance do budoucna. Potenciál.
1: No a vidíte už konkrétní dopady vašich projektů na praxi, potažmo ve firmách?
3: Co zatím tak sleduju, tak vidím velký přínos. Žáci, kteří prošli různými aktivitami, ať už to je validation camp, business camp a různé workshopy, tak už dnes jsou aktivně zapojeni do procesu. A dokonce někteří spolupracují i s Moravskoslezskou technologickou akademií, aby vlastně vysvětlili těm svým mladším spolužákům, co jim to přinese, jaké výhody a jaké příležitosti.
2: Takže to je takový ten jejich aktivní přístup k práci už z pohledu studenta, který se dědí z generace na generaci, můžeme říct.
3: Přesně tak.
2: Že tím motivují ty mladší. Ale máte třeba zpětnou vazbu, která vás opravdu potěšila? Vy jste o tom mluvila před chvílí, že vám přišel někdo poděkovat, ale jestli si takhle vybavíte, co ještě dobrého jste v rámci tady tohoto velkého programu udělali pro studenty?
3: Tak, teď jste mi trošku zaskočil tou otázkou, přiznám se. Nejvíc emocí ve mně vyvolalo to poděkování, osobní poděkování toho studenta, který je velice nadšený. A teď momentálně si nevybavuju žádný nějaký projekt nebo nějakou aktivitu.
2: Ale nebyla tam nějaká negativní reakce, že to třeba úplně zahltilo, že se nestihli učit, že měli problém potom ve škole, že se věnovali více firmě a nějakému firmnímu biznisu a na školu nebyl čas?
3: Ne, to naštěstí ne, ba naopak, začínám vnímat, že čím déle ten projekt funguje, čím více těch aktivit děláme, tak se nám začínají ozývat více a více ty střední školy, které o to mají zájem a dokonce i soukromé školy. To je docela důležitý point, že my vlastně spolupracujeme hlavně se státními školami. Vzhledem k tomu, že jsme dotováni krajem.
1: No, podnikavost není jenom o jednotlivých studentech, školách anebo firmách, ale ve výsledku může ovlivnit i budoucnost celého kraje, to znamená Moravskoslezského kraje. Jak konkrétně? Poslouchejte dál.
0: Sejdeme se na

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Od mikrofonu vás zdraví Radek Erben a Jirka Kratochvíl, taky Zuzana Andrýsková. Bavíme se o podnikavosti. Moravskoslezský kraj se mění, přicházejí nové investice, nové technologie i nové příležitosti. Máme ale lidi, kteří je dokážou využít? Toť otázka, na kterou se budeme snažit najít odpověď.
2: Jak řekl Radek, Moravskoslezský kraj prochází velkou proměnou. Jakou roli v ní podle vás může hrát právě podnikavost mladých?
3: Já si troufám říct, že velkou. Protože přece ta doba se mění. Moravskoslezský kraj byl znám jako průmyslová oblast. Bohatý kraj, troufám si říct, ještě za dávnějších dob. A v dnešní době my potřebujeme mladé lidi, otevřené hlavy, kteří umí využít tu příležitost, přijít s nějakým nápadem nebo s nějakou inovací. A to jsou přesně ti lidé, které my potřebujeme a kam ta podnikavost vlastně směřuje.
1: Co by se stalo, kdybychom podobné projekty nedělali a nechali to tak žít, ten náš Moravskoslezský kraj?
3: No, zůstali bychom 100 let za opicemi. Ne, určitě ne. Já si troufám říct, že ten kraj by prostě stagnoval. Nic by se tady nedělo, byl by ještě větší odliv vlastně obyvatel, než je dnes. Porodnost ještě nižší, než je. Myslím si, že by to nebylo dobré.
2: No a teď střih za nějakých 5-10 let. Jaký by měl být profil studenta, absolventa, který vyjde Moravskoslezskou technologickou akademii a těmi vašimi programy?
3: Tak za mě by to měly být hlavně ty soft skills, které se opravdu dnes v školách ještě neučí. Určitě by měl být samostatný, komunikativní a měl by mít schopnost dohledat si informace, protože dnes, vzhledem k tomu, že máme internet, máme AI a další různé nástroje, tak ti žáci s tím umí pracovat, ale neumí si je propojit. A měli by být schopni taky týmové spolupráce, protože neustále jim opakuju dokola na různých workshopech, že velký podnikatel, ani Elon Musk například, by to nedokázal sám, kdyby neměl ten tým schopných lidí. No a troufám si říct, že i ty jazykové skilly jsou velice důležité.
1: No a teď, pokud byste měla jednou větou přesvědčit ředitele školy nebo majitele firmy, proč se do projektu zapojit, co byste těm lidem řekla?
3: Tak řediteli školy bych řekla určitě to, že podnikavá střední škola má mnohem větší potenciál co se týče zájemců o střední školu, protože dnes už se podnikavost řeší i na základních školách. A já jako rodič, který má dítě na základní škole, které je podnikavá, tak ho chci dát na střední školu, která se zabývá podnikavostí. A co se týče firmám, no, pojďte nám pomoct, pojďte si vychovat ty zaměstnance, kteří budou inovovat, kteří budou proaktivní, budou stát za to.
2: Přesvědčení firem a škol máme, ale jak by si přesvědčila samotné absolventy?
3: Tak tuto otázku jsem nečekala. Já bych je přesvědčila asi tak, jak jsem to dělala, když jsem učila na střední škole. Řekla bych jim, ať se nebojí, protože takové příležitosti, jaké mají dnes, tak třeba za půl roku, za rok už mít nemusí.
1: Zuzko, my děkujeme za informace, které zazněly v našem pořadu Sejdeme se na Freši. Snad nás poslouchali i ti mladší, ale i ti majitelé firem, kteří by do toho chtěli jít s vámi. Já doufám, že nebude o ně nouze. A děkuji, že jste přišla. Společně s Jirkou přejeme pevné nervy.
3: Já vám také děkuji za příležitost a budu se těšit snad ještě někdy příště.
1: Zuzana Andrýsková, bavili jsme se o podnikavosti ve školách. Tak ať se daří a mějte se pěkně. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Sejdeme se na Freši. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava CZ.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio! Fresh Radio! Dab, FM anebo apka? Fresh je všude!

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
8: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Extáze Music Chart. Každé pondělí od 5 večer.

Ale to je Lil Nas X, má konečně použitelnou věc. Taky byl dlouhou dobu nemocný psychicky. Trpí bipolární poruchou. A teď je tady zpátky ve velkém stylu, chystá nový album. Novinka, kterou budete slýchávat pravidelně u nás, se jmenuje World's Greatest Champion.

Novinka minulý týden z deluxe verze nového alba Taylor Swift. Vecka, která šla všude hodně vysoko. Pacient 0. Tedy Patient 0.

Pozor na tom Deluxe, na té Deluxe verzi je více věcí, nových věcí. A to šli samozřejmě taky samovolně do hitparády. Taylor Swift je prostě pořád in. I když trošku se motá pořád do kolečka, no, jak tvrdili kritici.

Jsme na 18 v naší hitparádě. Třeba jí dám pondělí v originále. A v neděli v repríze. Close my eyes. Nevím, jestli Marshmallow hrál už tuhletu novinkovou věc, kterou teď právě slyšíte u nás na rádiu, ale když tady byl, byl skvělý. A je ten s tím bombónem na hlavě.

Dance, dešový taneček, romantická, příjemná a hlavně chytlavá, velice úspěšná záležitost, abyste na prši naší music chart.

Anderson Paak vždycky umí. Tady se spojil s rapperem Cordym, dokonce chystají celé album, celý nový projekt. Tohle se jmenuje Good Day, ostatně jsou tam 4 samply ze starých písniček, je tam Mariah Carey, je tam Nas a je tam hlavně Lovely Day. To je tam takové stěžení. Taky se

Tak řečeno sportovní terminologii, jsme první čtvrtině, nebo téměř samozřejmě, Music Chart. Jedeme tu 20 nejhranějších a nejúspěšnějších písniček na našem rádiu a k tomu samozřejmě nějaké novinky. Zatím žádná divočina, ale nebojte, zrychlíme. Je to totiž in the mix.

Rumunský DJ Goya, taky Jason Derulo se k němu přidal, protože tušil, že to bude velký letní hit. My Chico. Jsme to samozřejmě zaregistrovali hned na počátku léta, protože ta písnička vystřelila v takových těch letních destinacích a všichni, jak teď jezdí na ty pozdní dovolené, ještě když je teplo, na jihu, tak se vracejí a taková krásná písnička tam zněla a je z toho znovu hit. Říkám tomu letní dozvuky, prázdninové dozvuky, dovolenkové dozvuky.

Taky Karol G stihla vydat celý album, má tam duet s Drakem, s Bruno Marsem. Jako první single oficiálně vyšlo BBY. Wow. Zase je tam vysemplovaná stará věc, ale zní to velice příjemně. Někdy se podaří udělat novinková věc se starým podkladem a krásně to spojit dohromady. Když to tam společně pějí s Karol G, je Judelin a Rusovsky. A my se napreším. Ecstasy Music Charts.

Miley Cyrus. Zíška je prvním singlem z alba, které se jmenuje úplně stejně. A je to 12 v naší hitparádě Music Charts. Bass Crusaders. Tohle je normální verze. Občas hrajeme i trošičku tanečnější rytmy.

Extase Music Chart. Novinka. Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush. Music, come together. Party. To je australský herec, zpívající herec Troy Sivan, jeho novinka. Je tam vysvětlovaná Madonna Music, právě zmiňovaná. Ostatně za chviličku to uslyšíte sami. Jste na Freshi, tohle tvojí Music Charts, hitparáda a jedna z novinek, které se ucházejí u vaší přízeň.

Písnička už je v našem denním playlistu od pátku, protože my novinky hráme vždycky jako první v českém éteru. Takže už pro ní můžete hlasovat, už si ji můžete užívat každý den, pokud nás samozřejmě posloucháte na třech frekvencích aplikací a taky na DAB Plusu. Všude, jenom tady v Ostravě a v Moravě, nebo na Moravě, ale všude po České republice.

Tak to skvělý, skvělý topik. Jedna z novinek, které se mohou dostat do naší hitparády, tedy do naší dvacítky Extase Music Charts. Pokud pro ní budete hlasovat a pokud ji budeme často hrávat u nás v rámci rotace, tak uvidíme třeba už příští týden. Pokračujeme dál v naší hitparádě. Jsme u desítky.

nebo taky Hugel, no. Moving to the Sun. Letní pecka, viděl jsem ji naživo. Já vím, říkám to pořád do kolečka, ale byl to tak neuvěřitelný zážitek, jak Ultranate zpívala tohleto naživo. V tom plném klubu na Ibize. No, skvělé.

0: Extáze Music Chart. Novinka.
1: Přidám ještě jednu novinku, ta se nám tam taky vleze v té první hočce. Sean Paul v remixu Game Boye. Temperature. Asi 10 let stará věc, která díky zájmu

Bullets, Robin Schulz a Watermark. To už jsme našli druhou, tu vyšší desítku naší hitparády Music Charts. Take It Slow, nová verze starého hitíku.

Ona už jedna zpívaná verze tohoto hitíku tanečního byla. So Real. Dnes to rád hraju. Dnes to funguje. Tohle to je tady třetí verze. Warma, Robin Schulz a Take It Slow. Bullets.

No, novinka. Je to vlastně stará věc předělaná. Buky je notoricky předělávač a takhle předělal z Rockyho Eye of a Tiger od Survivor.

0: Expresse Music Chart. Každé pondělí od 5 večer.
1: Tak za chviličku to bude pokračovat tady v naší hitparádě. 20 písniček, které už tam jsou, a nějaké novinky k tomu. Dneska In The Mix.
2: Fresh Rády.

0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
5: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
4: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
6: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října. Vřesinská strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
0: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
9: No, super.
10: Co no, super?
9: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
10: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
11: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
12: Extáze Music Chart. Každé pondělí od 5 večer. Extáze Music Chart. Novinka.
13: Tak jsem zpátky, se mnou je další novinka, naše premiéra. V naší hudební hitparádě Extáze Music Charts. Tady je David Guetta a francouzský mladíček Jazz. Mario. Přeji tedy hezký poslech. Jestli se vám bude zdát, že tam slyšíte Makarenu, tak je to fakt.

Ať co, kousek makarony to bylo, ne? Takový lehký semplík. Jinak brazilský zpěv, latino housík ze spod a dva Francouzové na úvod té druhé hoďky dnesní Music Charts, Ecstasy Music Charts, mixované dohromady.

protože už nám chybí jenom 8 míst v naší hitparádě, tak přidám více novinek v té druhé hoďce dnešní. Premiéra buď v pondělí, anebo repríza neděle. Tohle to je Don Diablo.

Tak je se Farcha, Plain Jane. Jasně, tohle už je tanečno.

Věděli jsme o naživu na Beats for Love pár let zpátky. Dokonce z počátku jeho setíku byly kamery přímo nad ním, takže bylo vidět, jak si hraje. Hned se třemi nebo se čtyřmi přístroji dokázal to mixovat a to on umí. Bohužel pak se kamera vyplá a už to byl normální setík, ale je to mistr mixování James Hype a jeho Confession. Právě teď jako osmička naší Music Chart, Extase Music Chart.

Místo sedmé. Tak co už dovíte, minulý týden bylo ohlášeno, že velká hvězda letošních, vlastně letošních těch příštích Colorsů bude Robbie Williams. Tady je Robbie. Písničko taky znáte z naší hitparády a taky z našeho vysílání Miss Monik společně s ním a jejich společné Beauty in Us. Tam bude zrovna hrát tenhle ten track. No, uvidíme, necháme se překvapit. Budeme všichni u toho, aspoň doufám Ostraváci, že jo?

Zrovna, když jsme byli letos na Ibize v létě, tak tam byla ukrajinská DJka na té nejslavnější pláži, kde zapadá slunce. Jako host se tam snažila dostat ty lidi do varu při... Zrovna při tom západu, při tom nejkrásnějším okamžiku. A takové zajímá byla si modrofialové. Miss Monique z Ukrajiny. Beauty in us.

Dana Piontek. Horec, který si sice narodil v Drážďanech, ale má polské jméno a polské předky. Purple Disco Machine. Test My Lucky, jeho novinka. A je to žádný mladík, už prostě hodně pamatuje a dokáže použít starou muziku ve prospěch té nové, současné, aktuální. Tohle mu naspívala Meek. A už to taky hrajeme na Freshi.

0: Extáze Music Chart. Novinka.
1: Vydal nový album, vydal taky, nebo vyjel taky na turné Bruno Mars. Vždycky stály strašný prachy, tohle je novinkový single Dance With Me, tedy třetí z alba, ale taneční verze. Jako

Ale pokud chcete vidět dokonalý koncert, jak říkal mladý, který na něm byl v Berlíně, tak jeďte na Bruno Mars, na mého jmenovce. Můžete si mi zatancovat. Dance with me.

Get Up and Dance. A taky Now That We Found Love. Tyhle ty dvě věci se budou za chviličku ozývat díky britskému Clooneymu a naší trojce, tedy bronzové medaily.

Now that we found love, zpívali kdysi Third World. Byla taková reggae písnička, pak to udělali v 90. Heavy D and the Boys a udělali z toho obrovský hit. A samplík je hodně často využíván, ostatně slyšíte toho Ukulínu, Kukluniho. Jo.

Turecký Holanďan, viděli jsme ho naživo na Colorsech, ne na Vícech, ale na Colorsech, pokud se nepletu. Umetoskan, jeho Simulation právě teď. Říká se mu Techno Šamán poslední dobou, taky vydal takový track. A je neuvěřitelné ho vidět naživo, byl to zážitek se vším všudy. Se vystupuje v takových převlečení, v takových maskách, má takové... A prostě se do toho normálně stylizuje se vším všudy, když dělá svůj setík.

Music Charts. Dneska mixovaná. Jde do finále. Tady ještě novinka od Gorgon City. Byli na houseové stage letos na Beats for Love pod Kmínovým vedením. Only Love, jejich novinka. Dobrá novinka.

0: my jsme před špicí. Slyšeli jste 19 nejhranějších a nejúspěšnějších písniček našeho Fresh Rádia. Už nám chybí jenom jedna, ta nejhlavnější, ta nejlepší, tedy jednička. Musím se podívat, kde mám tady jingle jedničky. Asi tady.
1: Místo první.
0: Já trefil jsem to. Dneska zaskakuju jako náhradník. Tak abych ho nepoplet, že jo? Ha, ha, ha. Naše jednička je Armin van Buuren, hlavně písnička z roku 2002 od Red Hot Chili Peppers, By the Way. V současné době se to jmenuje Take Me Home.

Armin nedávnem předělal Tokame, taky Depešáky, Here in Your Arms. A teď tedy Red Hoty, Take Me Home.

Tak jsme ve finále, 20 za námi, přidám ještě jednu novinku. Němečtí DJ Heartstrings a taky Spritz, neboli Spray. Sentimental Ultra, vydali to teď v pátek a vůbec to není špatný, tím se s vámi rozloučím. Neděle nebo pondělí, mějte zbytek hezký toho dne. Čus.

0: že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz

Příjemnou pondělní pohodu při poslechu Fresh Radia. S námi mixážním pultem je dnes DJ Luxus, můj host. Od mikrofonu vás zdraví Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse. A dnes 2 hodinky non-stop house music, teď nejdříve funky.

Posloucháš Groove živě, při podnělku za mixem DJ Luxus, před chvíličkou Julu Vega, Music is my life. A potom další pecky, to je DJ Luxus, Guest Mix a Groove. A už brzy to bude Groovin, asi tak za měsíc.

Posloucháš Groove? Užíváme si to tady dneska s klukama. Víš, že je luxus. Z dalekého Kroměříža. A krásné dlouhé mixy. Paradička. To je Groove. Živě. A Fish Radio.

Posloucháš Groove živě, DJ Luxus za mixem, klobouček, protože toto intro je dlouhé jak 14 dnů a vychá to živě do dalšího rytmu. Je těžké Universal Love, Ritmo Darua, Brian Tappert, Top Mix, Prime Time, Vibe, přesně. Z nějakého white labelu to hraje, Lukáš. Jinak Sulfuric Deep, rok 2003.

Because all God's children got rhythm.

Přátelé, dostáváme se do třetí sekce. Přes to funky Classic House do Deep Houseu. Za mixem One and Only DJ Luxus.

Rest of my life with you. I never felt this way.

Přátelé, pokud posloucháte ten pravý house music rytmus 124 BPM synkopický, tak jste naladili Fresh Radio kdekoliv na světě, protože my hrajeme jak na FM, tak dabu a také přes aplikaci, takže kdekoliv Fresh Radio a pořad Groove dneska živě DJ Luxus. A je to Luxus.

Posloucháte Groove živě a než DJ Luxus namíchá další dvě desky do sebe dlouho, tak já avizuji za 14 dnů našeho hosta a to je DJ Sun, takže se můžete těšit a já namíchám někdy příště, možná za měsíc, ale dočkáte se.

Poslouchali jste Groove číslo 145. Za mixem byl DJ Lucius, za mikrofonem a velkým mixem Roman Chmiel. Takže těšíme se na příště za 14 dnů a jinak ve prýzách. Poslouchejte Groove a také samozřejmě Fresh Radio jako takové. Hezký zbytek večera.

Novinky na Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

je výlet.

0: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

říct. Nevěř nikdy ničemu, co slyšíš, polovině toho, čeho vidíš. Když spíš třeba hous, neříkej jim, čím se živíš. Kvarnu kápi s tebou a jizou do vaťskou sviní. A ty problémy se nevyřeší sami

0: Po nocích s jedním okem otevřeným spím, z rolů je konkurence s přátelenem míst. Nejsilnější přežij.
1: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskydek.cz

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

House na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress.

0: FreshRadio.cz
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

0: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: všude. Všude. Všude.
1: Tuk out, tuk out.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a

0: je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.

bože můj, mám telefon plný čísel, všechny mají zadek velký, ale pasy jsou štíhle, barevnou paletu od stínu, čisté i řízle, na jednu zprávu odepíšu za týden, nahání peníze, hala myslí.

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh.
1: Kradou a taky lžou.
2: Co?
1: Nezáleží jim na nikom.